Pole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Šestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, šestou

Tady je tvoje metropole. Dneska tě vezmeme do rumunského Rhythmus Inou, která umí rozpálit taneční parket jako slunce v tropickém létě. Její hudba je energická, plná života a přesně taková, co tě nenechá v klidu sedět. Inna je jako kamarádka, co přijde s úsměvem a hned rozjede mejdan, i když je pondělí ráno. Její taneční styl kombinuje house, pop a latinské motivy, což je mix, který funguje vždycky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska roztančí i ty největší mrzouty.

0: je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje metropole. Pink Panthers je britská zpěvačka, která svou originální kombinací lo-fi, popu a elektroniky baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé melodie. Pink Panthers umí vytvořit jedinečnou atmosféru a dostat tě na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské originality. Zůstaň naladěný, protože metropole serví

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku hudební elegance.

0: Dámy a pánové, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Filip Brázdil, filmař a pilot dronu. Filip, ahoj, vítej u nás.
1: Ahoj, ahoj Lukáši, děkuji za pozvání.
0: No, když se budeme bavit dneska o dronech, tak věřím, že ty představovat nikomu už nemusíme, ale povolání pilota dronu je poměrně netradiční, tak já se na úvod musím zeptat, jak se vůbec k letání dostal?
1: No, lítání je v podstatě můj takový celoživotní koníček nebo vášeň a úplně první počátky byly kolem 17-18 let, kdy jsem začal lítat jako modelář s akrobatickýma vrtulníkama. No a shodou okolností při téhle činnosti prostě jsem na letišti tady v Olomouci potkal svého kolegu, kamaráda Tondu Nevrlýho a dohromady jsme měli takový nápad, respektive přišel s tím nápadem von a já jsem to pak nějakým způsobem doplňoval. Že prostě založíme nějakou takovou, nebo že vezmeme ten vrtulník, který máme a přidáme na něho kameru a budeme to prostě lidem nabízet, že to prostě bude dobrý, že uvidí něco z výšky, což tehdy bylo možné jenom prostě pomocí nějakých buď extra speciálních strojů nebo reálního vrtulníku nebo letadla, takže v lítání mě v podstatě přivedli modely nebo hračky vrtulníků.
0: Já ty vlastně si už zmiňoval, že v té době žádné drony vlastně neexistovaly tenkrát ještě, tak byste to tenkrát přivazovali k nějakému vrtulníku, jaký byl ten další?
1: Přesně tak, jakoby před těma 11 lety v podstatě ta možnost, nebo kolega to, s čím přišel, bylo to, že přidělal, on to vyzkoušel při nějaké své reportáži, protože pracoval jako kameraman v televizi, tak to vyzkoušel tak, že přidělal jeden z prvních telefonů, co měli kameru, tak páskou to přitejpoval k tomu akrobatickému vrtulníku, někam vyletěl a měl za úkol natočit kruhy v obilí, tak to jako nějak natočil. No a když s tím nápadem přišel, tak já už jsem v té době někde na internetu viděl prostě video v takzvanýho, jakoby dneska bychom řekli dronu, tehda se tomu říkalo hexakopter nebo kvadrokopter nebo oktokopter podle počtu vrtulí, byla to taková skládačka a v podstatě ten první dron, který jsme měli, tak byl složený z profilu někde z hobby marketu, mělo to motory z nějakého letadýlka a takže to byl jakoby prapůvod nebo prapočátek jako dronu, ale dron se tomu určitě neříkalo. Drony byly v podstatě, to přišlo až po pár letech, se tomu začalo říkat drony, až to začalo být dostupný, jako koupitelný někde v nějakým prostě v běžných obchodech, teda všechny ty konkrétně naše třeba první tři drony, tak jsme si v podstatě, dá se říct, nějakou své pomocí známých se jako stavili sami, nebylo nic moc koupitelného, no, jenom komponenty.
0: Takže vy vlastně v té době jste měli ještě každý vlastně své, řekněme, zaměstnání nebo zabývali jste se něčím jiným a tohle to byl takový koníček,
1: který... No, já teda jako zaměstnání, já to vždycky jako tak s oblibou říkám, že jsem téměř skoro nikdy nebyl jako zaměstnaný, protože mě bylo tehdy, když tady ten nápad jako přišel od Tandy nebo nějak jsme se dali hromady, tak mě bylo 20 a jediný zaměstnání, který jsem byl, bylo v KFCčku, kde jsem asi rok a půl smažil kuřata, vydělával jsem si peníze na to, abych si mohl kupovat vrtulníky, takže, nebo věci k ním a v té době já jsem končil, myslím, Gimpl, nebo už po Gimplu, chtěl jsem teda být jako dispečerem letového provozu, to jsem dělal paralelně s tím začátkem toho podnikání, ale to bylo, dělal jsem teda nějakou jazykovou školu, to jsem jako studoval, abych mohl dělat toho dispečera, ale ruku v ruce už jsme postavili první ten dron a začali si teda se pokoušet vydělat první nějaký peníze, no, to bylo v roce 2010 a byl jsem teda, vlastně ten krok do toho podnikání bylo z úřadu práce. Já jsem v podstatě byl na úřadu práce a tam se mě naskytla nějaká možnost dotace, tak jsem si za tu dotaci koupil. Tehdy jsme se domluvali s kolegou nějaký střihový program, aby jsme to měli v čem stříhat ty videa, nějakou elektrocentrálu a nějaký monitor, aby jsme se na poli nebo na tom natáčení mohli někdo do něčeho dívat. Nakonec toho byla televize, jenom co jsem měl v pokoji, ani jsem to na to nevyužil. Ale ježišmarja, to doufám, že to neslyší nikdo z toho úřadu práce, nebo nevidí. Ale to už je snad promlčený. No a takhle jsme začali, no. 20. Si pamatuju, že jsem si zakládal živnosták a začala taková éra, ve které mi nikdo jako moc nevěřil, nějaká jako rodiče si říkali, no to si budeš hrát s vrtulníkama za peníze nebo tak a postupem času jsme to obraceli vlastně něco, co začalo dávat jako větší smysl. No.
0: A jak vlastně vypadaly vůbec první zakázky? Měli už jste třeba nějaký kontakty nebo to bylo tak, že jste obcházeli třeba firmy a popisovali jste jim tu svou ideu?
1: To jako na to dost často vzpomínám, že jsme kolikrát přišli do nějaké firmy a řekli jsme jim, že jim natočíme jako jejich areál nebo jejich firmu a oni říkali, no ale vy nám tady zbouráte střechu tím vrtulníkem nebo něco a my jsme jim museli vysvětlovat, čím to vlastně budeme natáčet, že to jako je dron, že to je takový vrtulník s kamerou, nebo tehdy jsme dron neříkali, takže vrtulník s kamerou, kterým prostě dostaneme ten záběr podobný tomu vrtulníku, potažmo ještě lepší, no a jako jedny z prvních zakázek jsme měli v nějaké lítání, dokonce myslím snad druhá nebo třetí zakázka už byla teda pro Českou televizi někde v Havířově, protože ten můj kamarád měl nějaké kontakty v televizi, tak jim o tom řekl, ale současně jsme nabízeli třeba takové záběry pro tady olomouckou firmu Heliasport, která má ski areál a jim jsme na to natáčeli takový první v podstatě spot, myslím, že 2.11, takže to bylo takové spíš jako přesvědčit ty lidi, že to vůbec mají chtít. Jo, dneska už třeba dronové záběry, už ta firma ví, že jim to ukáže areál z vrchu, že to dodá nějakou dynamiku, že prostě v tom filmu prostě je to vlastně chtěná věc, je to taková, dá se říct, běžná nebo známá technika pro natáčení, ale v té době jsme museli vlastně lidem vysvětlit, o čem to je a co tím dostat, vůbec jim to ukázat, jakoby, jak to jako zhruba funguje, nebo co dostanou. Takže
0: jasně. Museli se to vlastně učit. Na druhou stranu zpětně, když se podíváš, tak asi seš, předpokládám, rád, že jste byli u toho zrodu, kdy vlastně tady to celý odvětví se teprve formovalo. Byť to nikdo neznal, bylo to možná trošku náročnější, tak zase na druhou stranu jste chytli vlastně tu první vlnu a byli jste u toho zrodu.
1: Dá se říct, že z toho jako těžíme, no, že jsme si prošli obrovským teda jako peklem, co se týká jako vývoje té techniky, protože v dnešní době, když si někdo koupí dron, tak to funguje. Ale my jsme v podstatě nevěděli, co... My jsme věděli, že máme problém, že se nám něco klepe, že to nemáme stabilní, že to letí málo, ale jak to vylepšit, to byl hokus pokus. Koupit jiný vrtule, dávat tam nějaký molitany pod ty kamery, dávat tam, já nevím, prostě všelijaký vychytávky, aby ta kamera prostě fungovala tak, jak má, aby ten záběr z toho byl jako použitelný, protože úplně první kameru, když jsme na to dali, tak byl nějaký kompaktní foťák, ten záběr z toho byl nepoužitelný, takže první kamera, která jako měla úspěch, tak bylo, myslím, že GoPro jednička, s tím jsme natáčeli tu nějakou Tatrovku i tu italský areál v těch koutech. No a postupně vlastně začalo přicházet i nějaké komerční řešení, pak nějakým jako pozdějším začátku už jsme věděli, že potřebujeme něco koupit, že prostě nemá smysl trávit 3-4 měsíce vývojem vlastního kamerového držáku, tak jsme nějaký objevili někde z Ameriky. Teď nebyly peníze, takže já jsem jako poprosil i svého tátu, jestli by nám půjčil nějaký peníze, ten mi v tom věřil, samozřejmě za zády jako své mamky, protože ta o tom nesměla vědět, že mě do něčeho takového půjdou peníze, do hraní si s vrtulníkem. A protože rodiče samozřejmě chtěli, abych jako studoval vysokou, abych prostě, oni se oba dva jako z medicínského nebo z lékařského prostředí, takže chtěli, abych šel na vysokou, ale já jsem se dal cestou nějakého takových vrtulníčku, no, potažmo teda, jako, a nakonec jako jsem za to rád, samozřejmě už teď už mi věří, ale dřív to bylo těžké za začátku je přesvědčit o tom, že to má smysl.
0: A když byla řeč o těch penězích, tak kolik vlastně stojí ty drony, ať už se budeme bavit o těch amatérských třeba pro běžné létání, tak ty profi, v jakém zhruba to je ranku?
1: Tak my aktuálně třeba s čím lítáme na těch největších filmových a reklamních setech, tak je to technika okolo 1 000 000 korun, kdy v podstatě se teda bavíme o částce jenom za ten dron, který letí ve vzduchu a tou kamerovou hlavu, která je naše. Pak samozřejmě ta cena se, dejme tomu, zdvojnásobí, strojnásobí v momentě, kdy pod ten dron vlastně pověsíme kameru s objektivem, která teda dost častokrát ani není naše, a protože to je vybavení, který zase vlastní nějaké rentálové domy prostě v Praze a půjčujou vyloženě tu techniku, si živí jenom tím, že ji půjčujou. Takže my v podstatě dodáme tu techniku na to, aby jsme tu kameru rozpohybovali, teda potažmo s ní letěli, a tu techniku jako vlastníme všechno kolem, jenom protože ty kamery, s kterýma lítáme, tak aby jsme měli všechny, tak to bychom potřebovali třeba, řeknu, 10 milionů korun na to, aby jsme vůbec nakoupili všechny ty typy kamer, s kterýma jsme schopni létat. To je u těch nejdražších, jakoby u toho nejdražšího typu dronu. A u těch levnějších, ale stále profi, tak tam se bavíme o částce třeba, nevím, 600-700 tisíc korun, ale už je to teda včetně kamery, to máme takový menší dron, několikanásobně menší, i když kvalitou víceméně podobnou, nebo dokážeme s tím dělat hodně podobné věci, jenom je to takový kompaktnější dron. od značky v podstatě DJI, která uzná podle mě hodně lidí a kupuje si od nich drony, ty, když to řeknu, jako konzumní, nebo já nevím, jak to říct, nebo hobby drony, nebo které se používají na natáčení, prostě si někdo koupí na dovolenou, natočí si s tím záběry třeba, nebo něco v tom smyslu, takže řádově jsou to fakt statisíce až u toho velkého dronu třeba miliony korun jenom za ten dron. Pak samozřejmě nemluvím o jako vybavení, který musíme mít kolem toho, dodávku, baterky, nabíječky, jako já nevím, když jsme to počítali, tak aktuálně jsou to jako jednotky milionů korun, dejme tomu střední jednotky milionů korun, ale nemám to spočítané do koruny, to samozřejmě investujeme jako ty peníze do toho pořád.
0: Zpátky, chápu.
1: Tak.
0: A když bychom se zastavili u toho amatérského létání, mm-hmm. tam předpokládám, ty drony jsou vlastně levnější, já jsem taky letmo občas na to kouknul na internetu, myslím, že i za několik třeba desítek tisíc korun už se dá pořídit nějaký ten dron, kde, jak ty říkáš, může si člověk na dovolené natočit nějaký obrázky vlastně z hora, který by normálně nepořídil. No.
1: Paradoxně my v podstatě tuhle řadu těch hobby dronů používáme taky na nějaký filmový oblídky, kdy prostě je to kompaktní věc, člověk to zbalí sebou do batohu a klidně si to sebou vezme do vlaku nebo do auta, prostě je to taková věc, rozbalím, podívám se a taky to používáme kolikrát, jako nebo já když jsem byl na dovolené někde v Egyptě, tak jsem si to sebou vzal, abych si tu loď jako natočil nebo něco, prostě je to, není to, ne, určitě to jako tím neodsuzuju, ba naopak je to jako ta firma DJI je třeba, než abych teda dělal reklamu, tak má obrovský náskok a je to moc nic jiného jako od toho není, nebo že by si člověk koupil nějakou jinou značku, ale je tam jako velký hlavní rozdíl, abych teda neodbíhal od tématu, který musím se zeptat, tak hlavní rozdíl je v tom, že v podstatě ten dron, který si koupí člověk za pár desítek tisíc korun, tak je takzvaně jednoobslužnej, že vlastně pilot ten dron řídí a současně se musí jakoby věnovat tomu, co natáčí. To znamená, že ten obraz nebo ten pohyb té kamery dělá tím pohybem toho dronu, což u toho dvouobslužného dronu se dělá taky, ale v podstatě ten kamera operátor nebo ten člověk, který ovládá tu kameru, se soustředí vyloženě na tu kompozici, expozici, aby prostě ten záběr byl provedený tak, jak on chce, celou dobu kouká vlastně na ten záběr a já jako pilot mám o to jednodušší nebo o to více můžu soustředit na tu samotnou pilotáž, abych něco netrefil, aby prostě, já nevím, že okolní provoz nebo okolní, abych to prostě zaletěl tak, jak je potřeba. Současně můžu koukat třeba i na ten natáčený objekt. Je tam prostě několik výhod oproti tomu dronu, prostě jednoobslužnému, který prostě pak vedou k tomu, že ten záběr je prostě o tolik lepší, než to třeba z toho hobby dronu. No. Jinak ty kamery třeba, co ty hobby drony mají, tak v dnešní době jako co si budeme, dá se natočit hrozně hezký záběr na iPhone, dá se tak se dá natočit hrozně hezký záběr i na ten dron za pár desítek tisíc korun, jo? Jenom je to prostě spíš o těch věcech kolem, no.
0: V momentě, kdy já bych si teda koupil dron, mm-hmm. je potřeba něco jako řidičák na to, nebo nějaký jako letecký průkaz na to, abych s ním mohl lítat?
1: V dnešní době už je. Donedávna to byla v podstatě taková jako povinnost čistě nás jako profesionálních provozovatelů, když jsme se tím chtěli živit a jakoby nabízet ty služby dál jako firmám, jako subdodavatel. V dnešní době už ta povinnost platí, dá se říct, pro všechny. To znamená, je to tak, jak auto dostane, jak teď říkáš, musíš mít řidičák a potažmo registrační značku, tak v podstatě v dnešní době každý dron by měl mít nebo musí mít ten pilot, ten provozovatel se registrovat na úřadu pro civilní letectví a označit ten dron nějakým štítkem, aby prostě bylo jasný v momentě, kdy ten dron řízne tady panu Novákovi na zahradu, že to byl pan Novák číslo 2, takže aby prostě tam bylo to dohledatelné, že doteďka ten dron mohl kdekoliv letět, někam mohl spadnout a nikdo nevěděl, čí to je. Takže vznikla takováhle povinnost celoevropská registrovat ty drony a udělat si takzvaný nějaký pilotní průkaz v nějaké otevřené skupině, takzvané open skupině a podlíhá to i nějakému jako online testu, kdy je tam asi 40 otázek a člověk se prostě musí tím prokousat, aby trošku nastudovat si nějaký materiály, protože ty otázky není to úplně jako jednoduchý, že jako ve smyslu, co je to drony, jestli to má 4 vrtule nebo 5, ale jsou tam opravdu jako otázky z nějakého základního znalosti leteckého prostředí, prostě, aby člověk byl schopný si připravit ten let, nebo vědět, kde může lítat, kde nesmí lítat, co může natáčet, prostě a tak dále, takže má to takovou. Je to, myslím si, že dobře. Já jsem jako, i když lidi to můžou vnímat, jako že je stát špehuje a nutí nějaké registraci, tak přece jenom si člověk musí uvědomit, že i ten levný dron za těch pár desítek tisíc korun váží pár set gramů, nedej bože třeba nějaký kilo, nebo záleží to už pak, jaký dron si vybere, tak když těhle pár set gramů se rozhodne třeba z 50 metrů, že prostě něco trefilo nebo přestane něco fungovat, tak pár set gramů spadnou na někoho, tak není to úplně jako...
0: Rozhodně jsou příjemnější věci.
1: Tak.
0: A nějaká praktická zkouška je tam taky? Tady u této?
1: Praktická zkouška u té otevřené kategorie není teďka. My jsme jí teda tu praktickou zkoušku vždycky dělali několikrát, ale to je ve vztahu k tomu profesionálnímu provozu, kdy opravdu pánové z úřadu pro civilní test, vždycky jsme se s nima domluvili a přijeli za náma někde nebo my za něma a předvadili jsme jim, že ten dron, ten typ toho dronu dokážeme jako bezpečně ovládat v takových povinných prvcích, čili to my jsme absolvovali, ale v té otevřené kategorii je to čistě jenom online registrace a čili není tam nikdo, že by přišel s nějakým formulářem, očkrtával si, že někdo něco takového zaletěl. To je pak až teď nově teda v té kategorii, jestli se nepletu v té specifik, a pak je ještě třetí kategorie a tam mi teď vypadla ten název. Nicméně tam pak to už jsou prostě věci, kdy to už jsou zhraní, jako spojený s profesionálním provozem, takže když si půjdu koupit někde do obchodu dron, tak nemusím to nikomu ukazovat, že to umím, jenom se někde registruji a udělám si nějaký test.
0: Já jsem si to právě představoval, jak jsme to připodobňovali k těm autům, takže jo, přijde nějaký instruktor, hele, tam mi obleď tam ten sloup, tady podlej lavečku a něco podobného.
1: No takže... takhle to bylo, takhle jsme my dělali, když jsme si jakoby dělali takzvaný letecký práce nebo nějakou jakoby povolení k lítání pro daný dron, tak s tím daným dronem jsme museli zaletět ze začátku jakoby nějaký povinný obrazce, nějaký kruh, prostě let po diagonále, pak je tam nějaký režim takzvaného file safe, kdy v podstatě se ten dron ztratí ze signálu, tak aby to bylo technicky schopný přistát, potažmo se teda vrátit zpátky do nějaké výchozí pozice a přistání, vzlet prostě nebo nějak, tak tohle jsme my dělali, ale to teď v té hobby kategorii není. To by asi nebylo ani reálný, aby jako ty tisíce lidí, co ty drony dneska už mají, tak aby ten úřad by se z toho asi zbláznil. To bych pánům jako nepřál asi.
0: Na druhou stranu vím, že i ty levnější drony mají už plno vybavení, mohl bych to přirovnat třeba opět k těm autům, tak jakými vychytávkami vlastně disponují ty drony? Já vím, že mají různé asistenty, možná i senzory.
1: Je to tak, základ je GPSka, tím to v podstatě začalo, kdy ten dron je schopný si zapamatovat nějaký místo startu, je schopen letět po nějaké naprogramované trajektorii, má nějaké v dnešní době už i takzvané vision senzory, to znamená při nějakém letu, kdy dispozoruje prostě nějakou překážku typu strom, tak je schopný se tomu vyhnout. Má to dokonce, než některé ty drony už mají takzvané IRTK GPSku, takže s nějakou i centimetrovou přesností je to schopný pracovat. Má to jako strašně moc funkcí ve smyslu nějakého active trackingu, takže je schopný vás to jako, nebo je schopný tě to sledovat, když si to nadefinuješ. Ale já to vždycky říkám jako lidem, kteří se mě ptají na to, jaký dron si mají koupit a jestli mě to umí sledovat a jestli to má ty vyhýbací senzory. Tak já to prostě vždycky říkám, je to jenom senzor, je to jenom technika a i ta technika není jako neomylná a vždycky je primárně potřeba, aby ten člověk ten dron uměl řídit jako, když to řeknu na oči a v těch takových režimech, kdy najednou i si ten dron otočí proti sobě a najednou páčka doprava je páčka doleva a tohle je mnohem složitější samozřejmě. Jako spolíhat na to, že to má senzory je sice fajn v nějakých krizových situacích, ale spolíhat na to úplně jako dobrý není. No to je jak zase, když to přirovnám tím autům, lane assist taky jako, nebo taky tě je schopný prostě v nějakých jako krizových situacích poslat jakoby bokem, nebo viděli jsme i Tesly, který prostě nabourali, i když to má autonomní řízení. Takže je to prostě, má to všelijaké vymožnosti, ale není to jako, že by to bylo úplně bluvzorný, když to řeknu.
0: Jo, pořád jsou to asistenti, takže je to spíš něco, co pomáhá, nedá se na to úplně spolíhat. Každopádně můžeme teda konstatovat, že ty drony v posledních letech ulehčily asi hodně práci filmařům, protože předpokládám, že dřív se ty záběry a to všechno muselo skutečně točit z helikoptér, který asi jednak byly drahý a jednak se určitě nedostali všude. Že?
1: Je to jakoby, co se týká té filmařiny, tam si myslím, že už je to jako dlouhá, už je to několik let, kdy to nechci říct ani tak ulehčilo, jako spíš nabídlo úplně jinou možnost. My se to vždycky přirovnávali k tomu, že byl takzvaný jako filmový jeřáb, který se používá prostě na dynamický záběry od, řeknu třeba několik centimetrů výšky do 20, 30, třeba až 50 metrů. A tam to v podstatě končilo a pak byla jako mezera a pak byl velký vrtulník. Nicméně ten dron v podstatě tu mezeru vyplnil, že my jsme schopni s tím dronem začít v metru ve dvou letět fakt vyloženě blízko auta a dostat se třeba do těch 50-100 metrů, čili tuhle jakoby mezeru obrazovou vyplnit a anglicky bych to nazval nějaký close aerial filming, to znamená, nenahradí to vrtulník, my nejsme schopni udělat to, co udělá vrtulník, že poletíme několik kilometrů a sledujeme třeba peloton na Tour de France, to neuděláme, ale a naopak nabídneme jako úplně jiný pohled, nějaký průlety, prostě fakt zblízka, dynamiku, dodá to tomu jako vyloženě dynamiku, no. A nemluvím teda, co drony nabídly i pro nějaký průmysl ve smyslu nějakých inspekcí a já nevím, mapování tyhle věcí, to je kategorie sama pro sebe, to já až zase tak úplně nerozumím. I když jsme si k ní párkrát čuchnuli k nějaké fotogrametrii, tak jsme si řekli, že se budeme vyloženě věnovat jenom čistě filmařině, že trošku nemá úplně, nedělá dobrotu, když člověk sedí na dvou židlích.
0: No, ty jsi vlastně se svým společníkem založil a společnost, která se jmenuje Copter Film a
1: přesně tak.
0: Se vlastně nad natáčením svých dronů věnujete, tak můžeš mi prozradit, k jakým projektům jste se vlastně už dostali, se bavili ještě před rozhovorem, že už jste točili vlastně i plno reklam, takže...
1: Je to tak, jako v posledních pár letech, tím, že fakt to děláme dlouho, tak jsme měli štěstí, že jsme se dostali natáčení fakt jako reklam pro světové značky typu Apple nebo třeba Amazon, natáčíme nějaké seriály pro Netflix nebo potažmo teda pro Amazon, což tady u nás není moc známý, jakoby Amazon Prime Video, samozřejmě pro českou televizi, mezi ty reklamy jako takovej asi největší úspěch, který tak nějak jako řadíme, tak je natáčení reklamy na americký Super Bowl v roce 2020 pro firmu Amazon, který se teda shodou okolností natáčel tady kousek za Olomoucí na zámku Bouzov, nebo hradě Bouzov, teď nevím, jestli to je hrad Bouzov, že? abych neurazil. Takže to byl jeden z takových těch největších reklamních úspěchů. No, samozřejmě ty firmy jako, já nevím, Red Bull, O2, fakt jako těch referencí máme pro takový světový značky, Microsoft, Xbox nebo spousty dalších. A třeba i pro českou Škodovku točíme asi 5-6 let takový jakoby záběr jízdních nových aut. Tam poměrně jakoby, tím, že je to fakt jako největší automobilka v Česku nebo největší firma, tak té práce je docela dost. No a z těch filmových referencí natáčeli jsme třeba český film Nabarvené ptáče nebo z těch zahraničních seriál Carnival Row, kde hrál Orlando Bloom, nebo teď nedávno, to ještě film, který nikdo nebude znát, tak je to film Whitebeard, nebo seriál Letter for the King, který byl na Netflixu, dokument o české přírodě Planeta Česko, spousty seriálů, dokumentů, jakoby těch referencí je, jako řeknu, desítky, tak samozřejmě ty nejsilnější jsou pro ty světoznámé značky nebo streamovací služby typu Netflix, to zná dneska asi jako každý, no. Takže tak.
0: No a teď mi řekni, jak třeba probíhá to, že si vás americká nebo případně evropská produkce třeba zrovna z toho Netflixu prostě vyhlídne?
1: Ono je to v podstatě tak, že tam nedochází úplně ke kontaktu, jakoby, že by někdo v Netflixu seděl a hledal jakoby dodavatele leteckých záběrů v Česku. Tam je taková posloupnost, že v podstatě Netflix se rozhodne nebo jakákoliv jiná společnost se rozhodne nebo jakýkoliv jiný studio tady točit v Česku film, seriál nebo jakékoliv jiné dílo a v podstatě si tady objedná v Česku takzvanou produkční společnost, která mu ten produkční servis zajistí. To znamená, jsou tady prostě jednotky až desítky firm, které jim řeknou, tak nebo Netflix jim řekne, natáčíme tenhle projekt a potřebujeme na to. Potřebujeme, aby lidi potřebovali jíst, potřebují někde být nalíčení, potřebujeme tam k tomu kamery a tak dále a tak dále. A jednou z těch věcí máme tam několik dní, kdy potřebujeme prostě dron. No a ta produkční společnost vlastně řekne OK, tak my tady prostě v Česku známe tyhle ty kluky, potažmo nás prostě a ti jsou dobří, ty to dělají 10 let, ukážu jim naše portfolio a ten tvůrce nebo ta produkční společnost, ono, to rozhodování je tam buď převážně většinou na nějakým hlavním kameramanovi, který je za to zodpovědný, za tu obrazovou stránku, tak ten si řekne OK, tak s tímhle rád budu točit, chci na tom postavit nebo pověsit takovouhle kameru, chci točit na ten dron, na tenhle a prostě určitě v podstatě tam probíhá takový jakoby malý, nechci říct výběrový řízení, ale takový doporučení prostě. Čili ten kameraman pak řekne OK, tak tíhle se mi líbí, s těma bych do toho šel, nebo prostě tam těch kritérií může být jakoby víc, no, ale většinou je to, se rozhodují na bázi jako na těch referencích, prostě co ten člověk má, nebo co ta firma má už za sebou a prostě potřebuji jim věřit, protože prostě jenom když sem jede natáčet firma Apple reklamu, tak když to stojí ten natáčecí den, jako co si budem, to jsou prostě miliony korun, dejme tomu, nebo prostě ta reklama stojí v řádech milionů, tak prostě vzít si tam někoho, koho neznají, jenom protože prostě tu techniku má, tak je to takový, sám kdybych byl asi Apple, tak si někdo, nebo ten tvůrce, tak prostě je to o nějaké důvěře a portfoliu, co ten dotyčný subjekt může nabídnout, no. Takže já jsem rád, že naštěstí máme co nabídnout a že samozřejmě nejsme jako v republice jediní, abych byl korektní, ale zase není to úplně o tom, že je nás na prstech asi řeknu jedné ruky třeba takovýchhle. A teď každý je taky jako svým způsobem situovaný ještě někam jinam, takže to je. A je to i hodně o osobních vztazích, o nějaké. Jak asi v každém biznise, tam je strašně moc proměnných, není to jenom o ceně, ba naopak u těch větších věcí je to opravdu o té spolehlivosti, třeba o té časové flexibilitě třeba a tak dále.
0: Mm-hmm. Už tam asi nerozhoduje nějaká tisícovka nahoru nebo dolů.
1: Tak bych to řekl.
0: A jak to vůbec berete, když takhle si řekne, že jste točili prostě pro Netflix, pro Apple, pro Amazon, když se třeba nad tím zpětně zamyslíš?
1: Jako v roce 2010, kdy jsme si pořídili první dron, by mě to asi ani ve snu nenapadlo. Tak řeknu to takhle. Samozřejmě ten vývoj za těch 10 let, nebo potažmo letos už 11, tak postupně jsme si na to zvykali, na tu naši jako pozici, že opravdu na takových velkých filmových placech se pohybujeme, že prostě děláme pro takovéhle značky, firmy, projekty, tak bylo to jako postupné. Když si vzpomenu na nějakou naši jednu z prvních reklam pro Toyotu v roce 2005 třeba, tak potom, kdy jsme to natočili, kdy jsme lítali teda na někde na Pražském hradě, mimochodem teda i za tuhle tu reklamu jsme dostali tehda jednu z prvních asi dvou pokut, protože všechny ty povolení byly v takovém jako rozběhu a všechno v zárodcích, takže jsme pak nás někdo z řad konkurence naprášil prostě, že jsme vůbec něco takového dělali a naštěstí teda jsme to nějak jako uhráli s tím úřadem a bylo to v pohodě, byli na nás jako hodní, protože jsme nedělali jako, že bychom něco porušovali cíl vědomě, prostě jenom jsme to neměli ještě dotažený, takže byli jako hodní. No ale když se k tomu vrátím, tak když jsme tuhle tu reklamu jako poprvé natočili, tak si pamatuju, jak jsme s kolegou seděli u toho piva v Praze a tak nějak to z nás spadlo a tak jsme si tak jako dali takovou pěstičku, že prostě OK, tak tohle dobře dopadlo prostě, nebo byly tam takový milníky, který člověka jako posílí, pak už je si jistější v tom pohybu na tom place, ví, že už to dá, ono jsou prostě momenty, kdy prostě je to stresová práce, když já v podstatě v rukách, jakoby potažmo ve vzduchu mám několik milionů korun a nedej bože prostě něco špatně zaletět nebo špatně uhnout, tak to do někoho spadne nebo to něco trefí, rozbije, je to dost peněz, je tam, takže tenhle ten stres spojený s tím stresem, že pracujeme pro poměrně jako velký projekt, tak se to nakupí a v tomhle člověk se musí nějakým způsobem jako obrnit, ale stejně jsou pak momenty typu před asi 3 týdnama jsme natáčeli velký takový Netflixový film Na západní frontě klid, co se točí tady v Česku a byl tam prostě takový pyrotechnický výbuch speciálních efektů, kdy ten dron prostě měl opravdu tím výbuchem jako proletět. Když mi to řekli, tak jsem si říkal, no to asi nepůjde, protože z toho výbuchu lítá jakoby hlína, nebo oni dělají to takovou mulčovací kůrou a myslel jsem si, že to prostě, nebo říkal jsem jim, že to nesmí trefit ty vrtule, jinak prostě ten dron spadne, protože jsme s tím měli zkušenost, že nám kus hlíny od motorkáře jako trefil vrtuly a ten dron v podstatě spadl, takže z toho jsem byl takový značně nervózní, tak pak teda jsme se domluvili, že z takové prostě té náplně té výbušniny vyndáme takové větší kousky, že to bude opravdu jenom ta lehká mulčovací kůra, ale i tak na to se člověk nenaučí, to si musí zkusit. Takže poprvé, když jsem to letěl, tak jsem myslel, že budu mít infarkt, když to bouchlo, jak ten dron fakt proletěl tím výbuchem. Pak teda jsem zjistil, že to opravdu je v pohodě, že to prostě ten dron to zvládne po technické stránce, já to zvládnu, takže pak do toho teda samozřejmě byl nějaký vítr, nebylo to vůbec

0: minimálně do nějakých, a teď abych to řekl správně, 150, nebo nedávno to bylo 300 metrů podle starých pravidel, teď si myslím, že to je 150 metrů. Jakoby to je nějaká legální oficiální stránka. Samozřejmě technicky ten dron je schopný vystoupat i do, jak říkáš, nějakých kilometrů, ať už je to, nebo samozřejmě některý má nějaký softwarový omezení a tak dále, to už jsou hodně technický detaily, ale vítr to samozřejmě ovlivňuje, no. To je prostě, nejlíp se nám lítá bez větří, když prostě, my máme takovou hranici, vozíme sebou jako měřák větru a potažme do nějakých 8-10 metrů za sekundu jsme schopni s tím letět, záleží na typu toho větru, jestli je to nárazový, jestli je to fakt opravdu, že konstantně fouká, ale vždycky s rostoucím větrem klesá, když to řeknu, jako kvalita té odvedené práce ve smyslu, když natáčíme něco opravdu v nějaký blízký záběr nebo něco, to má být opravdu plynulýho, že to máte téměř nahrazovat ten jeřáb, tak prostě při těch porivech větru je vidět ta nestabilita toho obrazu, když jsme k něčemu blízko, když třeba děláme nějaký celek zámku, tak jestli fouká, tak to na tom není vidět, ale a ten dron to jako technicky zvládne, takže vítr je takovej náš největší jako nepřítel, dá se říct, no. Čili to teď, co teď je měsíc, dva, to počasí, tak nám jako občas udělá trošku jako neplechu, no.
1: A jako může se to stát, no asi jo, že je někde nachystaný štáb, prostě nejme tomu herci, všechno jakoby připravený a teď vy tam přijedete s tím řákem větru, řeknete, hele, dneska to jde.
0: Stalo se to několikrát, zrovna myslím loni, když jsme se vraceli někde z Irska a měli jsme točit na nějakým jako velkým filmovým seriálu, tak měli vybranou takovou lokaci, navíc se myslím blížila nějaká bouřka z toho Irska, takže my jsme se vrátili z Irska, předletěli jsme ji a ten den prostě zrovna udeřila do Česka a to foukalo asi 28 metrů za sekundu a to prostě bylo třikrát víc, než ten dron je schopný uníst. Tam lítali jako stany a desky, které mají normálně stát na zemi a váží desítky kilo, ne, na tož tak dron, jako ve smyslu, oni lítali a neměli lítat, jo, že měli být ukotvený, takže to pak samozřejmě drony nelítají, no, to jako, a naštěstí ty tvůrci to chápou, tak je to prostě technika, která má nějaké omezení, tak hold, samozřejmě, když to jde, tak se snažíme nějakým způsobem vyhovět, no, když nejde lítat, no.
1: A ty jsi teďka zmínil Irsko, takže vy mimo vlastně tu českou produkci nebo spolupráci s těmi českými produkcemi natáčením v Česku, pohybujete se i za hranicemi?
0: Máme, takhle, krom toho, že jezdíme do zahraničí jakoby s českýma produkcemi, že opravdu se někdy točí třeba i ty záběry pro tu Škodovku, tak některé projekty jsou v zahraničí, nebo dost jich je v zahraničí, tak jezdíme třeba i na Slovensko, ale potažmo i na Slovinsko. Slovinsko je taková jako, když to řeknu, nechci říct meka, ale takový centrum jako natáčení automobilových reklam, kde je prostě hrozně hezká, mají tam hrozně hezký cesty, jsou tam hory a současně blízko je moře, takže tam jakoby se natáčí dost jako automobilové reklamy. Takže jo, je to, není to tak, že bychom měli půl na půl, ale řeknu 80 až 90% je v Česku a 10% máme jakoby někde v zahraničí, pro zahraniční jakoby firmy, pro Poláky taky něco točíme. Je to jako, máme tam občas takovýhle kontrakt prostě s lidma, co jsou ze zahraničí. Ale většina je samozřejmě v Česku, protože kvůli jazyku a kvůli naší jako umístění.
1: A co byla třeba jakoby největší challenge, nějaká zakázka, kterou jste třeba dostali, kde si fakt jako říkáte, jo, tak nevím, jestli tohle to zvládneme, nebo že jste se o to museli třeba poradit, jestli do tohohle z toho jít?
0: No, tak těch challenge je samozřejmě několik, ale když tak jako zavzpomínám, třeba živý vstupy, jakoby s dronem jsou poměrně taková jako parketa sama pro sebe, protože když natáčíme, tak můžeme některý záběr prostě sjet na dvakrát, na třikrát, na čtyřikrát, ale dejme tomu nějaký živý přenos prostě nějakého závodu je prostě věc, kterou jednak je to trošku po technické stránce něco jiného a poté prostě i když i to jsme jako dělali, takže i s tím jsme se vyrovnali. Pak třeba, když si vzpomenu na nějaký projekt pro televizi Markíza, taková taneční show Let's Dance, tak po nás chtěli v podstatě, aby celý takový taneční úvodní číslo asi z 30 ze 40 tanečníkama bylo jakoby na jeden záběr, tak jsme si říkali, no to se těšíme, to prostě bude wow, když to pěkně vymyslíme, ale ono postupně, jak člověk přichází k té realizaci, tak zjistí, že to tam někde je vidět stín z dronu, tam to nejde, tam ty tanečníci jsou pozdě, takže nakonec to bohužel skončilo teda tím, že se to jako rozzáběrovalo, ale

0: takovýhle one shot záběry prostě jsou třeba výzvou, pak jsou to různý třeba natáčení jakoby startu nebo přistání business jetu, jakoby reálného letadla na letišti, nebo dejme tomu třeba lítání vyloženě jako v blízkosti letiště, kdy je tam nějaký logistický pár, tak jsme museli řešit hodně jako povolení, vůbec to, celé to natáčení koncipovat na nějakou pětidenní odstávku, jakoby runway, kdy se najednou lítá jinak. Takže to jsou takové jako patálie, které málo kdy, já teda to mám tak vnitřně zakořeněný, že se mi téměř nikdy nechce říkat ne, že vždycky radši to beru jako výzvu a snažím se to dotáhnout do finále, i když nás to stojí trojnásobně, čtyřnásobně víc úsilí. Ale zase opačně jsem si někde si poslouchal nějaký takovýhle podcast, že je dobrý se naučit říkat ne, protože pak se člověk jako do toho může zapastit a nějakým způsobem si na sebe ušije jako velkou botu a velký sousto. Takže zatím ale spíš převažuje to, že se snažíme hodně věcí jako dát prostě, že to s kolegou jako dáme, že se prostě kousneme cenem to, že nás to někam posune. Takže ale až kdybych měl fakt jako vybrat tu největší nějakou výzvu, tak těžko se mi to vybírá, protože za těch 10 let bylo spoustu věcí výzva a nevím, takhle si nepamatuju nějakou tu největší. No.
1: A když jsi zmiňoval teďka některé ty projekty, které byly takový jako hodně, hodně hraniční, pohybovali jsme se hodně na hraně, ale dostali jste někdy nějaký zadání, které fakt bylo už jako za hranou, že to třeba technicky jako nešlo splnit.
0: Teď jsem si vzpomněl na úplně typický příklad, není to ani tak dávno, ale měli jsme natáčet v domě státní opery, jestli to říkám správně, v Praze vedle muzea, kde prostě jsme točili nějaký francouzský seriál a ten francouzský kameraman, režisér přišel a poprosil nás, přišel k takovým, nebo já jsem dostal ještě den dopředu takovou fotku točitých schodů, asi 4-patrových točitých schodů prostě nahoru a uprostřed nich je prostě díra, dejme tomu, já nevím, 2metrová šířka nebo 1,5 metra, jenomže tou dírou vedl nějaký takovej umělecký lustr. A ráno ten kameraman přišel a říká, tak ukažte mi ten nejmenší dron, co máte, že tady bychom chtěli, aby jsme prolítávali. Teď já jsem k tomu tak přišel a říkám, no to, já nevím, jestli si mi dělá srandu nebo co, já jsem vzal ten dron a teď jako přiložil jsem ho do té díry, na každé straně bylo tak, řeknu, 2-3 centimetry jako místa a ty si říkám, no tak to i kdyby se ani nehlo, tak to je prostě kaskadérství. No nakonec to skončilo tak, že teda, co mě ještě teda překvapilo, že ten kameraman se divil, že tam neproletíme, když jsem mu to ukázal, tak jsem si říkal, no tak to jako fakt nedáme. No ale tak, jak vždycky jsem říkal, že se snažíme přijít s nějakým řešením, tak jsem přišel za klukama jako od gripu, jestli tam mají lano, jestli mají kladku, že bychom to uvázali prostě ten dron na lano. A prostě ten dron nakonec skončil to tak, že jsme ho tahali po laně a prostě přes ty čtyři patra prostě jsme z toho udělali takovej, já nevím, lanokem, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě spouštění jako té kamery po laně, protože my ten dron, jeden z těch dronů používáme dost často i, že z něho sundáme v podstatě vrtule, protože ta kamera, která v něm je, tak je úzce spjata s tím dronem, bez něho v podstatě nefunguje, takže to používáme i na nějaký jízdní záběry s autama, nebo právě tady ty věci třeba z ruky, nebo z toho lana, takže nakonec jsme s nějakým řešením přišli a vypadalo to moc dobře, mně se to třeba konkrétně líbilo, i celá ta cesta, jak jsme na to jako postupně přišli, takže to byla taková jako zkušenost, no ale to je typický příklad toho, když jsme fakt přišli a říkám, tak tohle prostě nepůjde, no. Tady prostě neproletíme.
1: Hrozně se mi líbí, že jste vlastně tady s nejmodernějšími technologiemi si vrátili někde do Egypta starého a prostě klasickou kladkou jste to vytáhli
0: jako
1: nahoru.
0: Není to něco, co jsme vymysleli, jako po laně se kamery tahají, to jako je samozřejmě, není to nic nestandard, nebo není to běžný, nebo že by to bylo něco, nějaká úplná speciálka, ale tahat dron po laně, to se asi jen tak často nevidí.
1: No a když se zeptám na tu bezpečnost, ty už si vlastně o ní mluvil. Existují nějaká nebezpečí spojená vlastně s létáním nebo vůbec provozováním dronů? Tady si myslím, že asi budeme hovořit víc k té amatérské skupině pilotů, kteří vlastně třeba s tím neumí tolik, nebo se jim může s nás stát nějaké nebezpečí.
0: Tak jedna z nich je třeba alkohol, to by se určitě nemělo při lítání s dronem. Ale jako nebezpečí, největší nebezpečí v podstatě hrozí ne ani tak jako okolnímu letovému jako provozu, ve smyslu samozřejmě nesmí se lítat prostě kolem letiš, aby člověk trefil nějaký letadlo, ale musí si člověk furt uvědomovat, že ten dron může jako v úzovkách, nechci říct kdykoliv, ale může spadnout, může se něco pokazit a v ten moment cokoliv je v takzvané nějaké dopadové zóně pod tím dronem, kdy ten dron jako nezačne padat rovnou kolmo dolů, ale je to prostě nějaký takový kužel, tak tam v podstatě dá se, že všechny ty subjekty jsou v nějakém ohrožení. No. Samozřejmě i při startu hrozí třeba nějaké posekání těma vrtulema a tak dále. Já sám teda mám jako šrám na svých lyžařských kalhotech, když jsme v zimě něco točili před, já nevím, x lety a prostě jsem si nějak blbě zavadil opáčku, tak mě ta dřevěná vrtule jako posekala. Po noze měl jsem tam modřinu, ale jako nic se nestalo, ale viděl jsem už spousty zranění nějakých jako useknutých prstů a při chytání třeba toho dronu, když člověk to chytá jakoby ze vzduchu, tak jako zatím teda musím říct, že jsem neviděl extra nějaký velký zranění při pádu dronu vyloženě na člověka, třeba na hlavu, ono to je, když si člověk vezme ty pravděpodobnosti, že spadne dron a že zrovna trefí ještě někoho na hlavu, tak je to samozřejmě hodně malá šance, ale takže to jsem naštěstí neviděl, no jinak... Jak asi takhle, no.
1: Já zrovna, jak jsi mluvil o tom přistávání, nebo respektive chytání toho dronu ze vzduchu, tak přesně takový videa jsem nějaký viděl, že někdo se to snažil tak, aby mu to přistálo na ruce a už to chtěl chytnout a přesně strčil prst nebo ruku vlastně do té osy té vrtule.
0: Je to teda... tak, no. Jako my to, zrovna tenhle prvek docela dost často praktikujeme, když třeba je to přistání, já nevím, někde prostě za zábradlím, nebo je tam málo prostoru, tak prostě s kolegou to máme natrénovaný, dělali jsme to už jako několik desítekkrát nebo stokrát a víme, co a jak to udělat, že to prostě chytneme do té ruky, musí být zvednutý podvozek, aby ty vrtule byly daleko, ale když to někdo dělá poprvé, tak věřím tomu, že si to neuvědomí, že prostě dejme tomu, že někde foukne nebo se mu to zhoupne a může mu to prostě posekat ruce, no.
1: A stejně tak mě se ještě vybavila jedna záležitost, to bylo nějakých 5 let zpátky, tuším, možná si to taky viděl, a bylo to při nějakém závodě, kdy vlastně lyžařském, tuším, tam měli tenkrát ten slalom.
0: To je hodně známá věc, bylo to vlastně živě, takový jeden z asi nejznámějších párů, kdy fakt jako velký dron typu to, co třeba my používáme, tak na tím lyžařem fakt jako půl vteřiny spadl. Já se jako domnívám, já jsem to nějak extra nestudoval, domnívám se, že tam došlo prostě k nějakému jakoby vyšťavení baterky pod takovou úroveň kor v zimě, protože baterky v zimě to je najednou minus 20-30% jako kapacity a dokážu si představit při takovým živým vstupu, že prostě do sluchátek jim jde pokyn, jako držte to, točte to, protože teď nám jede lyžař a jim už prostě bliká baterka, nebo měli třeba jednu baterku fakt jako špatnou a ona se vybila hrozně rychle a najednou v ten moment prostě ty baterky mají takovou vybíjecí charakteristiku, že prostě dron běží a najednou to prostě vypne, že tam není nějaký úbytek energie, takže to si myslím, že jako mohl být tenhle ten případ jako asi nejpravděpodobněji tady takovýho pádu, takže jako stává se to, není to jako věc, která prostě, ba naopak jako... Bylo takových karambulů asi dost, no.
1: No a tenkrát je potřeba říct, já jsem se na to video schválně ještě díval dneska dopoledne a bylo to fakt jako hodně těsný tenkrát, že skutečně to spadlo za ním. Ještě doplním, že to byl vlastně lyžař Marcel Hirscher, který vlastně mu to spadlo skutečně za zádama. A samozřejmě nevím, z jaké výšky to padalo, ale i na tom záběru z té televize to byla jako docela šlupka, takže to představa, je... že mu to spadlo třeba na hlavu, jo, nebo...
0: To je, ono se to nezdá, ale fakt jako ta energie padajících věcí koru takového dronu, který váží třeba to, co my s čím lítáme, to je třeba 25 kilo. Takže už jenom z 20 metrů, kdyby se pustil 25 kilo, což je třeba pytel cementu, jestli se nepletu, nebo já nevím, jestli váží 50 kilo pytel cementu, jestli nejsem jistý, ale prostě 25 kilo z jakékoliv výšky z 10 metrů na člověka je prostě, tam nejde ani tak o ty vrtule, ty prostě poškrábou, ale tam jde o tu hmotu prostě a ta hmota, která s čím větší výšky padá, tím dostáhne větší energie a to prostě je pak samozřejmě jako bolestivý, až jako v tomhle případě, kdy si troufám říct, že kdyby to fakt škaredě někde trefilo, že by to mohlo být jako až smrtelný, no, že to prostě je to nebezpečný, no. Proto mi třeba, když má dojít jako na nějakých filmových setech jako k lítání vyloženě nad lidi, nad herce, kaskadéry, to je prostě nikdy je to bohužel nevyhnutelný, tak všechny ty lidi prostě na začátku toho natáčecího dne se dělá safety meeting, briefing, prostě posílají se nějaký risk assessmenty, aby to všichni věděli, co mají dělat, aby se nepřibližovali k tomu dronu při startu, máme tam smluvený prostě nějaký jako nějaký postup, kdyby se něco stalo, tak prostě já začnu řvát, ten asistent režie začne taky řvát do nějakého megafonu, prostě reproduktoru, že prostě dron problém, dron issue, něco a já prostě se snažím ten dron navádět, tu chvíli neřeším vůbec peníze, ale řeším, aby to fakt jako do nějakého smluveného místa, že to půjde prostě do stromu nebo na nějakou plochu, kde to prostě udělá co nejmenší škody a ty lidi jsou zase opačně instruovaní k tomu, aby prostě šli od toho dronu a primárně se na něho začít koukat, protože v ten moment ti herci jako tam je té techniky tolik a tolik ruchu, že jestli někde lítá dron, tak oni se na něho rádi podívají, ale po pár minutách na něho zapomenou. Takže v ten moment je pak dobrý prostě to začít řvát, že prostě se něco děje a by nedošlo prostě nějaký úměr na zdraví. No.
1: A stalo se vám to už někdy, že vám třeba spadl dron nebo se ztratil, nebo nějaká prostě porucha byla?
0: Jako musím říct, že na nějakým jako velkým filmovým nebo reklamním natáčení zatím ne. Říkám zatím, že si trošku troufám říct, že se to bohužel asi někdy v budoucnu stane, protože ta frekvence lítání je poměrně jakoby velká a vím, že kolegům se to jakoby stalo. Měli jsme takovou nějakou takový technický věci, že někde to prostě škobrtne a třeba to blbě přistane, tak to je tak, co takový jako to ani nezmiňuju, ale taková jako asi největší nehoda, co jsme kdy měli, tak byla úplně v našich počátcích, řeknu tak 7-8 let zpátky, kdy jsme tehdy ještě jako lítali kolem Žižkovské věže, což už bychom si dneska netroufli. A prostě kolem té Žižkovské věže je takový nějaký rušení, který prostě tam kolegovi ani nešlo otvírat auto jakoby dálkovým ovladačem. A prostě najednou se z nějakých asi 50 metrů rozhodl ten dron prostě skončit se svým životem a ztratil signál, nebo já nevím, něco to odpálilo, to úplně nějakou tu řídící jednotku, tehdy to vůbec nebylo technicky tak vyspělý, jak dneska, a prostě se rozhodl a šel dolů. Naštěstí to spadlo teda někde jako mimo člověka a je to taková největší jako možný problém, který se mohl jako v té naší kariéře stát. Jinak samozřejmě nějaký škobrtnutí o nějaký lano bylo, ale vždycky to bylo v nějakým buď areálu nebo prostě mimo jako lidi, takže musím zaklepat, že zatím jako, že bych měl nějakého takového černého Petra, co si do dneška vyčítám, tak krom tady té Žižkovské věže asi bufí jak dlouho zpátky, myslím si, že to je 8 let zpátky, tak nemáme nic takového, co bych jako si řekl, tak to jsme s proměnutím jako posrali.
1: A jak se může stát třeba, že někomu ten dron jako uletí?
0: To se může stát jako velice jednoduše, tak jak jsem mluvil o tom jednom obslužním dronu, člověk se rozvášní, začne se kochat a prostě najednou je někde mimo signál nebo neví vlastně, kde je, ono z toho vzduchu prostě vypadá najednou všechno hezky a teď a samozřejmě ono tam dneska už v těch dronech jsou nějaký home pointy, že to člověk vidí tam a tak dále, ale prostě zaletí tak daleko, rozvášní se, najednou zjistí, že nemá baterku, ten dron se začne vracet a už to nestihne třeba, jo, aktivuje nějaký letový režim, s kterým úplně není jako stotožený, že to neumí ovládat a prostě nebo fakt se ztratí ze signálu, má špatně nastavený ten fire-safe systém. To jsou vždycky, když slychávám od někoho, mě to uletělo najednou z ničeho nic. Já si teď v duchu představuju, když tu techniku vlastně znám, jako co teda tam mohlo být špatně, jo? Tak buď dal prostě nějaký, buď měl špatně načtený home point, nebo prostě, já už si to jako vybavuju, jo, po té technické stránce, ale já si vždycky říkám, že tak jak tu techniku znám, že nic se nestane samo, to je prostě jenom taková ta nevědomost prostě toho člověka, že tohle funguje takhle, tohle má takovou zákonitost a když prostě něco z toho poruší, tak to prostě má pak takový následky, že to třeba uletí, no. Nebo někde se to rozhodne, že to začne přistávat třeba, no.
1: No každopádně, i když uletí nebo spadne, tak někam třeba dopadne, tak co třeba dělat v momentě, kdy někdo se třeba prochází po přírodě a najde dron někde prostě na zemi?
0: No, tak existuje nějaká facebooková skupina, kde se to dá jakoby nahlásit, když člověk chce být jako dobrák a je ten dron v takovém stavu, že se ještě ho vůbec vyplatí něco s ním jako dělat a řešit, protože častokrát, když člověk najde dron, tak je buď někde v blátě, nebo ve vodě, nebo prostě rozflákaný na kousky, tak dalo by se to určitě řešit přes policajty, pokud teď v podstatě po novém roce každý ten dron by měl mít ten štítek, to znamená, je to v podstatě dohledatelný, čí to je dron. Pokud ten dron ten štítek nemá, tak pak se třeba obrátit na úřad pro civilní letectví, pokud to stojí za to, anebo prostě pokud je fakt jako v takovém stavu, že ten jako z 99% ten majitel se s ním už rozloučil, takže tam si myslím, že je to spíš o tom, tak jak když člověk ztratí telefon, no, tak snažit se dopátrat majitele pomocí buď policajtů, nebo prostě toho úřadu pro civilní letectví, nebo třeba být tak proaktivní, že si zajdu na Facebook, najdu si tu skupinu nějakých provozovatelů dronů a tam to třeba napíšu a třeba se najde ten majitel. No.
1: No mě to možná zajímalo z toho pohledu, že samozřejmě tam jsou natočené nějaké obrázky a ty mi možná upřesníš, jestli ta data se zaznamenávají do nějaké karty, která je umístěna v tom dronu, anebo jestli to jde třeba do toho telefonu nebo do toho zařízení, ze kterého ovládá?
0: Jde to jako do obojího, záleží jak u jakého typu dronu, ale ten dron sám do sebe to zaznamenává. Může se to dohledat pomocí třeba té karty, která je v tom podle obrázku, kde ten člověk třeba odkud kam letěl, co točil, častokrát se natáčel třeba sám sebe, takže on ho tam vlastně může vidět, toho majitele. Ale ten dron má jakoby v sobě takzvaný flight log, takže když někdo bude technicky zdatný, tak si ten dron dokáže připojit, pokud teda ten dron bude v tom stavu, že bude vůbec připojitelný, tak si to připojí někde k počítači a je schopný si z toho vytáhnout jakoby tu trajektorii toho letu podle té GPSky a pak teda vidět místo startu, pak třeba se dopídit teda proč to startovalo tam, kdo to mohl být a tak dále, no. Ale samozřejmě současně to znamenává i jako do toho telefonu, nicméně v momentě, kdy se ten dron rozpojí v podstatě od toho vládání, tak ten záznam přestane, už to nemá z čeho ty data brát, takže pak je těžký jako dohledat zpětně toho pro toho majitele, spíš kde ten dron mohl asi skončit, no. Já nevím, třeba u těch typů závodních dronů, který lidi lítají v podstatě pomocí takových brýlí, tak tam se dává třeba nějaký jako pípák, že v momentě, kdy já někde spadnu do pole, tak si zapnu pípák, nebo se to automaticky zapne a já pak chodím po poli a vlastně hledám pípání. takže tak.
1: A my jsme se teď bavili hodně o vlastně létání v přírodě. Tam si myslím, že je to asi víceméně v pohodě, je to takové, řekněme, nejbezpečnější. Co létání ve městech? Je to vůbec dovolené? Případně existují asi nějaké letecké zóny, kde se třeba létat vůbec nesmí?
0: No, to je jako povídání na poměrně dost dlouhou jakoby dobu, každá ta lokalita má své specifikum, když půjdu od těch nejstriktnějších, tak třeba vyloženě existují takzvané úplně bezletové zóny, kde v podstatě se lítat jako až na úplný výjimky lít nesmí a to je třeba zóna Pražského hradu, kde prostě i ta hradní stráž o tom ví a když vidí dron, tak po něm jdou a my několikrát, když jsme tam natáčeli, tak jsme byli lustrovaní, jestli to povolení máme pro nějakou národní galerii a tak dále, takže tam to opravdu funguje, to je prostě zóna, kde to prostě, kde to nikdo, neskoušejte to.
1: Ale pak... Pro mě skočím ti do toho, že po něm jdou, znamená co, jako, že začnou sledovat nebo začnou po něm střílet?
0: Ne, střílet samozřejmě ne, to jako ne, ale ta hradní stráž vyloženě jakoby stopuje a hledá, kouká se na tu trajektorii toho dronu a jdou potom majiteli. Potom oni ví, že ten dron někde musí, když letí, tak někde musí přistát a z 90% toho majitel nebo ze 100%, takže hledají pak člověka, kterým je ověšený nějakým rádiem a vyloženě ho jdou za ním a teď chcou vidět. Existuje desítky dronů zabavených na úřadu pro civilní letectví jako na malé straně prostě nebo na Pražském hradě, kde ten úřad to jako řešil s cizincema prostě, že tam prostě se lítat nesmí, no. Pak samozřejmě jsou, to platí víceméně ve všech městech, jako lítat by se nemělo nad lidma, nad autama, prostě v tom centru je to až teda teď od nového roku do nějaké váhové kategorie, myslím, že to je 250 gramů, jestli se nepletu, já nemám tyhle věci úplně v paměti, tak tam, dejme tomu, se dá lítat, jakoby, takže to ten dron nedokáže způsobit takovou škodu na to, aby se to zakázalo, ale cokoliv je těžšího a většího, tak čím je to těžší a je to ve větší kategorii, tím se to prostě nesmí dostat nad, řeknu, koncert nebo nad náměstí nebo nad nějakou rušnou křižovatku. Vlastně nad nic takový jedoucí auto. Je potřeba furt přemýšlet nad tím, že je to těžký dron, může to prostě spadnout na někoho. Takže centra měst jsou až na ty paradoxně zase jako pro nás, jako profesionální provozovatele, když já prostě zažádám o to, že budu chtít lítat v centru města, dejme tomu v Praze nad Vltavou, tak ten úřad vlastně vždycky pokaždé zkoumá tu danou situaci, co tam budeme dělat, v jaké výšce to budeme dělat, co budeme točit a jak zajistíme to, že pod náma nikdo nebude. Proto třeba, já nevím, na reklamě na Apple jsme mohli lítat v centru města u obchodního domu Kotva, protože prostě jsme celou tu lokalitu, ne my, ale ta produkce měla pronajatou. Byli tam lidi, kteří prostě jsou jenom takzvaně zúčastnění na tom provozu, vědí to, prostě já jim řeknu, že ten dron bude lítat tady a tady prostě a udělá se maximum pro to, aby teda, když už se to musí dělat, když už teda je to prostě požadováno, nebo mělo by se to udělat, tak aby to bylo co nejbezpečnější a ohrozili jsme tím ideálně nikoho, a když teda, tak aspoň ty nejnutnější, kteří teda tam v tom záběru třeba být musí, no, nebo tak.
1: Mm-hmm. No, Já jsem to nadnesl trošku v žertu, kdyby ho jako chtěli fakt sundat, ale myslím, že je jako situace, kdy skutečně by tam jako lítal už nějak dlouho, nebo prostě by lítal hodně blízko lidí a tak dále, že by ho jako chtěli skutečně.
0: Jako existují nějaké rušičky a nějaké jako posílačky dronů na zem, takzvaně nějaký, jakože to prostě. Já jsem to v praxi neviděl, ale věřím tomu, že něco takového existuje, že to prostě dokáže vyrušit ten řídící signál a ten dron se třeba začne vracet na to výchozí pozici a tak dále. Jako střílení po dronu. Mně to přijde, že to je, že tím, když člověk ten dron sestřelí, tak vlastně způsobí to, že ten dron fakt začne padat. Takže pak sekundárně způsobí ohrožení toho, která, když teda letí tam, kde nemá, že poletí nad nějakou demonstrací nebo něco a tam bude třeba někdo, koho je potřeba chránit a teď teda ta ochranná složka sundá ten dron, tak ten dron, když je na tou demonstrací, no tak bude padat dolů. A právě to je to nebezpečí, jakoby to, že to začne fakt ta hmota začne padat dolů. Takže střílení po dronu je podle mě jako nesmysl. Až třeba v krajních případech, když se zjistí, že to fakt veze nějakou jako výbušninu bombu, tak pak dejme tomu. Ale tak to si doufám říct, že tady na štěstí jako v Česku je na tohle to dost bezpečno, že tady takový magoři nebudou. Ale jako já se přiznám, že nemám úplně extra informace o tom, co mají nebo nemají o obrané složky policie a tak dále za vybavení, ale věřím, to řeší se to. Jakoby, i když my jsme lítali třeba na povolení na tom Pražském hradě nebo v té zakázané zóně, tak za náma přišel prostě člověk z té hradní stráže, který tohle má na starosti a ptal se nás na nějakou zpětnou vazbu, jaký používáme frekvence a tak dále, aby oni věděli prostě, co je dostupný na trhu a proti čemu se vlastně bránit. Takže i my jsme byli trošku nápomocní tomu, že teda za to, že jste nás sem jakoby takzvaně pustili, nebo aby tam docházela nějaká symbioza prostě, no, jako nemělo by se tam lítat prostě vůbec s nějakýma hobby dronama, ale zase, když se tam prostě natáčí fakt jako hollywoodský film, tak mně přijde škoda trošku jako nevyužít teda tady tohoto toho prostředí a nepovolit to, no. Nebo když je to nějaký, já nevím, záběry pro Národní galerii nebo něco, když prostě je to takovej, oni tomu říkají veřejný zájem, prostě když je to trošku něco většího, když tam si budu chtít natočit svoje video na YouTube, tak mi to asi nikdo nepovolí, protože prostě jsem takový jako jedinec, no. To je jak ze vším, no, asi.
1: Ano, mě se ještě vybavila jedna super takový video, který jsem viděl asi 14 dní, 3 týdny zpátky. To bylo z Turecka, pokud se nepletu, a tam vlastně tak, jak byla ještě teďka pandemie, byly zavřené stadiony, veškeré jako kulturní sportovní akce, tak vlastně se hrálo nějaké fotbalové utkání a tím, že tam nebyli žádní fanoušci, tak jeden z těch fanoušků přivázal šálu a na dron a letěl s ním na ten stadion a už jako fakt lítal hodně blízko toho hřiště, tak jsem viděl na tom videu, že právě jeden z těch hráčů vzal balón, normálně to kopl do toho dronu, spadl a ještě jako hodili po něm ten balon znova a druhý na něho pak ještě šlápl botou. Jo.
0: To už jsou prostě extrémní případy, no. Jako takových věcí bylo, já jsem taky viděl těch videí prostě na festivale, kdy vystřelili nějaký konfety, to se zamotalo do vrtule těch dronů a ten dron spadl prostě, čili jako těch případů je samozřejmě plný internet, jo. To je jak, ono se tomu asi, pokud nebude nějaká technologie nějakého virtuálního plotu, kdy ten dron tam fakt jako nevletí, což ta firma DJI třeba se snaží jako implementovat do těch dronů, prostě kolem letiště je takzvaný geofencing, že ten dron tam prostě vyloženě fakt už nevletí, tak pokud tohle nebude, tak prostě tyhle případy se dít budou, to je jak na dálnici se má taky jezdit 130 a prostě lidi tam jako jezdí víc, co si budeme, jo. Samozřejmě to ježdění nespůsobí takový škody, jako když někde dron letí. Ten dron taky, když tam opravdu letí, tak tu škodu neudělá, ale je to všechno o tom riziku prostě, že se něco stát může, tak jak při té rychlé jízdě, tak při tom dronu prostě, při tom letu toho dronu na ty lidi, no, takže nesmí se to, nedělejte to.
1: No a ty jsi už taky trošku nakousl to, že ty drony mohou něco přenášet, samozřejmě ty bomby taky doufám, že tady ještě nějakou dobu nebudou, ale hodně třeba teďka ve Spojených státech se vlastně začalo používat drony k doručování třeba zásilek, tak jak se koukáš tady na tohle?
0: Já jsem k tomuhle jakoby doručování pomocí dronů hodně takový skeptický, protože vím, jaký je ten vztah ve smyslu doba letu, nějaká nosnost a prostě teda ta finální užitnost toho, že to opravdu něco někam převeze. V nějakých speciálních případech asi na těžko dostupný místa, proč ne, klidně se to může stát podle mě něčím takovým, co opravdu funguje. Navíc je potřeba počítat to, že když to něco převáží, tak to se počítá s tím, že ten dron letí autonomně, že letí sám a to je z hlediska jako bezpečnosti zatím furt ještě neuchopitelná věc, tak jak autonomní řízení aut, tak autonomní let dronu. Ale já si 80-90% myslím, že ty drony, tak jak je známe, ty vrtulové, když se teda nebavím o plošníkách, jakoby typu letadla, kdy ten dron má, nebo tato letadlo má mnohem lepší jako ekonomiku letu, že prostě klouže, nebo jakoby není potřeba k tomu, aby vůbec viselo, taková spotřeba energie, tak jsem přesvědčený, že to byly z 90% jako marketingový tahy těch firem, že prostě tady testujeme jakoby roznášení pomocí dronu, jo, typu DHL, nebo tady ty velké logistické firmy. I třeba u nás byla nějaká akce s nějakou firmou MOL, myslím, že to bylo, tak dělali takové doručení jako balíku dronem, bylo to živě a tak dále. A já už jsem věděl, že to je prostě, jaký jsou s tím patálie, já jsem se bavil i s těma klukama, teda, kteří to dělali, že prostě na to musela být výjimka, bylo to do nejbližší vesnice. A já to nechci jako zhazovat, aby lidi tomu jako... bylo to dostatečně dobře udělaná jenom taková jako kampaň a na video, aby to vypadalo hezky, že teda doručujeme dronem, ale fakt je s tím spojených strašně moc jako technických a legislativních problémů, že si myslím, že to je ještě velká hudba budoucnosti, že když se tohle, že by mi domů dovezl dron pizzu, jako to, no. to samozřejmě dokážu si to představit, jakože bylo by to takhle, nedokážu si to představit, bylo by to fajn, ale myslím si, že bych si pro tu pizzu jako chodil na střechu, ne? Nebo někdy k sousedům za zahrady, protože to jako je ještě, a nedej bože, co by bylo ukradených dronů, že přivezlo mi pizzu, no tak si vymají ten dron. Ne, to je samozřejmě sranda, ale to je prostě, to si myslím, že ještě nereálný. Tak jak i třeba lítání jakoby těch dronů, kdy prostě jsou, kde jsou, v kterých jsou lidi. Prostě ta ekonomika toho dronu, ono je to sice fajn zařízení, umí to lítat všemi směry, ale nebo ekonomika, ne, chci říct ekonomika, ale aerodynamika v podstatě. Ten dron musí pro to, aby visel, tak musí neustále spotřebovat energii a je mu v podstatě svým způsobem skoro jedno, jestli letí dopředu, dozadu, nahoru nebo dolů. Nebo když teda letí nahoru, tak ještě o to víc žere jakoby té energie, ale když to letadlo prostě je to dokáže letět i bez motoru, že prostě klouže. Čili tam je to třetinová, čtvrtinová jakoby zátěž na to, aby se to vůbec dostalo do vzduchu a někam to doletělo. No. Čili na takový dálkový převozy věcí, to si nemyslím, že to bude jako v brzkých pár letech nebo desítkách let. No. Ale kdo ví.
1: Kdo ví, necháme se překvapit. Já sám jsem na to zvědavý, jaká bude budoucnost létání, doručování dronů obecně. A na závěr dám takovou otázku trošku na odlehčení. Vy jste vlastně nejenom kolegové, kamarádi, ale také firma, sídlíte vlastně tady v Olomouci, u nás na Hané, tak já se ptám, jestli jste třeba někdy přemýšleli, že byste šli někam pryč, případně proč jste se rozhodli zůstat tady v Olomouci?
0: To je dost častá, jako dost častý téma s kolegou v dodávce, když se těch jako jobů nakupí, tak najednou přemýšlíme, když už po třetí za týden jedeme prostě po D1 zpátky do Olomouce, jestli by nebylo lepší být v Praze. Samozřejmě z toho profesního hlediska by to určitě lepší bylo, protože ten jakoby filmový reklamní biznis je soustředěný do Prahy a hodinu okolo. Ale na druhou stranu vždycky si s kolegou jako uvědomíme, jak všechno tady, dejme tomu, máme blízko a jak jsme tady s tím jako spjatí ve smyslu jednoduchosti žití a bytí a jak se nám to jako v Olomouci líbí, že pak prostě, když zase jsou případy, že máme s někým z Prahy sraz na nějakém místě v Praze a on tam jede hodinu přes Prahu a my teda 2,5, že ta hoďka a půl není až zas takový rozdíl na to, jak prostě já tady jako Olomouc musím říct, že mám rád a prostě v porovnání s Prahou vedeme ty debaty furt jako s lidma ze štábu, když jsme někde prostě týden a tam jsou, jakoby ty lidi jsou z Prahy, tak nás přemluvají, proč nejste z Prahy a tak dále, ale tak nějak zatím nás to ještě k tomu nedotlačilo, že by to bylo tak nekomfortní a tak nepříjemný, aby jsme se museli přestěhovat. A na druhou stranu třeba na to Slovinsko, do té Lublaně to máme prostě 5-6 hodin a je to blíž jak z Prahy, nebo do Vídně to máme, nebo do Bratislavy blíž než do Prahy, takže všechno má svoje pro a proti a nechci říct, když to jenom trochu půjde, tak se tomu vyvarujem, ale svým způsobem to tak asi jako bude, pokud nám to nepředoste úplně přes hlavu, že bychom se museli přestěhovat do Prahy, že to prostě bude nevyhnutelný, tak budeme rádi tady asi v Olomouci na Hané.
1: Super, super. A úplně poslední dotaz, pokud bys mohl poslat takhle, řekněme, hobíkům, kteří rádi létají třeba z drony, nějaké doporučení, takhle jako profík nebo nějakou radu, případně nějaký odkaz, co by to bylo?
0: No, určitě létejte, selský rozum do hrsti a to je asi všechno, ten selský rozum, to vždycky tak nějak jakoby přemýšlet nad tím, kde člověk lítá a proč tam lítá a aby nikomu neublížil. To je asi hlavní, protože to za to nestojí někomu něco zničit nebo někoho nějak, nedej bože, zranit, takže asi tak. Ale určitě lítejte, je to nádherný.
1: Říká Filip Brázdil, filmář a pilot dronu, který byl mým dnešním hostem. Filipe, děkuji moc za to, že jsi našel čas. Já ještě na úplný závěr ti tady předám takovou malou pozornost, malou vzpomínku. Jsou to naše červeno-bílé ponožky s logem, aby si měl nějakou památku na dnešní rozhovor.
0: To je hezký.
1: Takže to prosím přijmi jako dárek.
0: Samozřejmě tak děkuji moc, děkuji.
1: I pro naše posluchače diváky platí, že tyto ponožky originální mohou získat, pokud nás podpoří na webu www.hanajede.cz v sekci Podpoř projekt, tak jeden pár může být váš. A to už je skutečně tečka na závěr dnešního rozhovoru, takže ještě jednou moc děkuji.
0: Já taky děkuji.
1: Mnoho nalítaných hodin úspěšných. Doufám samozřejmě i projektu a že vás ještě uslyšíme.
0: Díky moc.
1: Tak jo, loučíme se také s vámi, mějte se krásně, poslouchejte nás ať už tady na YouTube, Spotify nebo Apple podcastech a my se na vás budeme těšit zase za týden. Mějte se hezky, ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach, francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
2: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i další doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál a letos jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Cymbalistkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme interpreta ATB, německého producenta, který svou hudbou míchá trend s emotivními melodiemi a vytváří tak nezapomenutelné zážitky. Jeho skladby jsou jako noční jízda, kdy tě pohltí rytmus i emoce zároveň. ATB je jako ten kámoš, co ti přinese hudbu, která tě vezme na cestu plnou energie i klidu. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hudební elegance.

0: den.
1: Berani, svému životu dáváte nový smysl. Býci, pokud možno, nic neřešte s horkou hlavou. Blíženci, další úspěchy máte na dosah ruky. Radci, zjistíte, co je pro vás důležité. Lvi, jakákoliv kreativní činnost vám prospěje. Pany, myslete optimisticky a basta. Váhy, vaše výsledky mohou být lepší, když nespěcháte. Štíři, bude šance k osobnímu růstu. Střelci, hoďte za hlavu všechny trable. Kozorozi, problémy nejsou překážky, jsou to příležitosti. Vodnáři, nezapomeňte, že všechno má svůj čas. A co my ryby? Když pošleme do vesmíru dobrou energii, tak se nám určitě zase vrátí.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Rádio Metropole.
2: Metropole.

0: mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
1: Černáno přišlo? Zubata? Zubata? Černáno přišla?
0: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova i obrazně. Kocáb, Pavlíček, Čok, Kryšpín a Hrubeš. Žádný nostalgický playback. Žádný upjatý snaživec nebo člověk bez talentu. Ale poctivý rokový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
2: Pražákům je tu hej, nikam nezapomněj.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
3: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
4: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se pustíme do pořádné taneční jízdy s rakouským DJem Josefem. Tenhle chlapík umí namíchat elektronické beaty tak, že tě nenechají sedět na místě ani v neděli ráno. Jeho styl je mix moderní taneční hudby a klasických rytmů, který prostě funguje vždycky. DJ Josef je ten typ producenta, co ví, jak rozhýbat party, ale i když zrovna nikdy netančíš, jeho hudba tě zvedne ze židle. Takže nezapomeň zůstat naladěný,

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací.
0: Olomouc aktuálně.
3: Ať si připomeneme, jak důležití jsou hasiči. V úterý se v Olomouci koná Den hasičů Olomouckého kraje. Slavnostní akce na Horním náměstí připomene náročnou práci profesionálních a dobrovolných hasičů. Bude tu celodenní atraktivní program s hasiči.
0: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Sucho v regionu tlačí radnice k zákazu odebírání povrchové vody. Nově platí na Přerovsku. Omezení se tu týká Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského náhonu, Olešnice a Morávky. Zákaz platí až do konce září.
4: Důvodem mimořádného opatření je dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace. Ve většině vodních toků na Přerovsku jsou průtoky výrazně pod dlouhodobým průměrem a pohybují se na úrovni hydrologického sucha. U některých drobných toků je vody tak málo, že se místy drží pouze v tůních a terénních prohlubních. Další odběry by mohly situaci ještě zhoršit.
3: Vysvětluje za město Přerov mluvčí Lenka Chalupová. Připomeneme, že zákaz odběru povrchové vody stoků kvůli suchu vyhlásili také Uničov a Litovel. V Uničově se omezení týká Oskavy a Oslavy. V Litovli platí zákaz pro všechny povrchové vody do odvolání. Sucho trápí i Olomoucko a Šternbersko. Zde zákazy odběru platí už od července. V Olomouci lidé nesmějí zalévat či napouštět bazény z Bystřice nebo z Trusovického a Dolanského potoka. Drobné toky v regionu jsou nyní zcela na suchu.
1: Sport.
3: Světová fotbalová hvězda naznačila konec kariéry. Pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl v rozhovoru pro časopis Vogue, že má před sebou asi poslední sezónu. 41-letý kapitán portugalské reprezentace, který od roku 2023 hraje v Saudské Arábii za Al-Nassr, oznámil, že chce zanechat velký odkaz a v budoucnu cestovat a hrát pedl.
0: Radio Metropole.
5: Úterý bude převážně oblačné a zejména na Jesenicku se mohou objevit přehánky. Odpoledne už budou srážky ustávat, ale obloha zůstane většinou zatažená. Nejvyšší teploty čekáme mezi 19 a 23 stupni. Ve středu se nám opět oteplí na 28 stupňů, ale místy zůstane oblačno a může nám zapršet. A jak na tom je zbytek Evropy? Španělsko, Řecko i Itálie hlásí 32 stupňů Celsia. Chorvatsku budou v úterý měřit 30 stupňů a k tomu si budou užívat oblačno.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top of the Pop.
4: Let's go. Sounds good.

0: kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
4: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
4: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
3: Tak jdeme!
4: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
13: Random flashback.
14: Metropole.
13: Flash.

0: Radio Metropole. Bude půl sedmé.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný zážitek. Ať už potřebuješ hudbu k zamyšlení nebo k tanci, Sia má vždycky něco v rukávu. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc silných.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční, popovídejte.
2: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i dalšími doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál. A letos jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue Cymbal s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Je úterý 18. srpna. Nová knihovna v Olomouci má šanci vyhrát cenu. Pobočka knihovny města Olomouce Kotelna na Trnkově ulici, která vznikla přebudováním výměníkové stanice, se dostala mezi 10 finalistů soutěže Brownfield roku 2026. Ta hodnotí proměny nevyužívaných objektů. O vítězi rozhodne komise odborníků a výsledky budou v říjnu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co byste udělali, kdyby vás na železničním přejezdu sevřeli závory? Včera se to stalo řidičce osobního auta na přejezdu mezi Přerovem a Hulínem. Na místo se řítil vlak se stovkami lidí. Vyřešila to tak, že se nikdo nezranil.
4: Podle prvotního šetření řidička pravděpodobně oslněná sluncem přehlédla světelnou a zvukovou signalizací i padající závory. Vyjela na železniční přejezd, kde se mezi tím závory zcela sklopily. Žena pak pohotově zareagovala a před přijíždějícím vlakem vyrazila s vozidlem vpřed, prorazila závoru a přejezd opustila. Ke srážce mezi vlakem a vozidlem nedošlo.
3: Říká za policii komisař Libor Hejtman. Událost je i nadále v šetření policie.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Silné bouřky s přívalovým deštěm a silným větrem včera zasáhly Olomoucký kraj. Hasiči v regionu vyjeli zhruba k 90 událostem. Nejvíc zásahů měli na Prostějovsku, Olomoucku, Mohelnicku a Šternbersku. Hasiči při bouřkách odstraňovali především popadané stromy a ulomené větve, které bránily provozu na silnicích. Ve výjimečných případech museli čerpat vodu ze sklepů. Situace se v kraji už uklidnila.
2: Sport.
3: Lavičku druholigové fotbalové Kroměříže opouští trenér Darko Šuškavčevič. Černohorský kouč rezignoval po sobotní vysoké porážce 0-4 s Jihlavou, po níž je tým v lize poslední. Nástupce kouče klub zatím neoznámil.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Tak včera večer nám něco málo napršelo, ale meteorologické sucho tím nekončí. A jak hlásí naše pole a zahrádky, chtělo by to víc než 15 mm srážek. Víme, jak bude. Odpoledne a večer od západu čekáme další přehánky anebo bouřky, jinak na Moravě by mělo být většinou polojasno s trochou mraků a s teplotami kolem 22 stupňů. A stále platí, že ve středu a ve čtvrtek naměříme letních 25 až 27.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci pokračují opravy na náměstí Hrdinů a taky na třídě Svobody. Světelná signalizace aktuálně nefunguje, na křižovatce u Drápala. Jinak počítáme se zdržením na trase Olomouc-Šternberg a obráceně. Na Chválkovické totiž probíhají stavební práce a úpravy chodníků. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Rádio Metropole.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop. Metropole.

0: Všední den.
1: Berani, svému životu dáváte nový smysl. Býci, pokud možno, nic neřešte s horkou hlavou. Blíženci, další úspěchy máte na dosah ruky. Radci, zjistíte, co je pro vás důležité. Lvi, jakákoliv kreativní činnost vám prospěje. Pany, myslete optimisticky a basta. Váhy, vaše výsledky mohou být lepší, když nespěcháte. Štíři, bude šance k osobnímu růstu. Střelci, hoďte za hlavu všechny trable. Kozorozi, problémy nejsou překážky, jsou to příležitosti. Vodnáři, nezapomeňte, že všechno má svůj čas. A co my ryby? Když pošleme do vesmíru dobrou energii, tak se nám určitě zase vrátí.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plán na 22. srpna?

0: 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellbent. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 3 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
9: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
10: Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
11: Posloucháš? Radio.

0: léto dál láká k nějaké romantické procházce, ať už tady u nás nebo u moře. A pokud se potíte někde na pláži, tak si možná ze zvyku na sebe šplíchnete oblíbený parfém. Ovšem pozor, běžné vůně často obsahují alkohol nebo esenciální oleje, které v kombinaci s UV zářením spouštějí chemickou reakci. Výsledkem mohou být nevzhledné pigmentové skvrny na krku a dekoltu, které se pak těžko odstraňují. A to není všechno. Z parfému může někdy vzniknout i ošklivá alergická reakce a podráždění. V létě sáhněte raději po tělových sprejích bez alkoholu, anebo nechte parfémování až na večerní párty po západu slunce.
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Rádio Metropole.
3: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
4: Teda skoro na přání.
3: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
5: Čistá telepatie.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Je úterý 18. srpna. Srážka vlaku s dobytkem na Olomoucku. Oznámení o této události přijala policie v neděli večer. K nehodě s tragickým koncem pro zvířata došlo na trase mezi Domašovem a Moravským Berounem.
4: Poblíž trati se páslo stádo krav. Dvě zvířata se během pastvy dostala až na koleje, kde následně došlo ke střetu s projíždějícím vlakem. Vzhledem k profilu trati nebyl strojvedoucí schopen vlak včas zastavit. Zvířata srážku nepřežila. Ve vlaku v té době cestovalo celkem 45 osob, které neutrpěly žádné zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná škoda na vlakové soupravě.
3: Doplnil ke srážce policejní vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Na Přerovsku se dál rozšiřuje zákaz odběru povrchové vody kvůli suchu. Po dřívějších omezeních vydal vodoprávní úřad zákaz také pro Bečvu, Moravu, Blatu či Hanou a jejich přítoky. Opatření tak platí už na celém správním obvodu Přerova. Zamíříte do lázní, abyste se dali do pořádku a místo toho vás čekají další potíže. V Pryznicových lázních v Jeseníkách zaznamenali hygienici už 111 případů náhlých zažívacích potíží. Pacienty trápí zvracení či průjmy a zdroj nákazy se stále zjišťuje. Lázně už přijali hygienická opatření a fungují v běžném provozu, píše o tom ČTK.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Od ledna víc peněz pro rodiče. Prezident Petr Pavel podepsal zvýšení rodičovské dětem narozeným od 1. ledna 2027. Příspěvek vzroste o 50 000 korun na 400 000. V případě narození dvojčat a vícerčat bude příspěvek dvojnásobný.
0: Sport.
3: A jak se dařilo tenistům z našeho regionu na turnaji světového okruhu v Cincinnati? Přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík postoupil do osmifinále, když porazil Australa na Hidžigatu 2-0 na sety. Jiří Lehečka na turnaji končí po prohře 1-2 s Francouzem Fisem a hvězda přerovského klubu Linda Nosková zvládla postup do osmifinále díky vítězství 2-0 nad Dánkou Tausonovou.
1: Radio Metropole. Co na sebe?
5: Už jste to slyšeli, Středozemní moře se prý přehřívá. Má tropických 30 stupňů, což mimo jiné v daném regionu zvyšuje riziko extrémních bouří. Víme, jak bude, tady u nás na Moravě dneska zhruba 20 až 22 stupňů, zítra a ve čtvrtek letních 25 až 27. Dál také platí, že občas to tento týden může být s deštěm anebo s přehánkami a bio máme mezi jedničkou a dvojkou, což je mírná anebo střední zátěž.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se dál pracuje na náměstí Hrdinu a na třídě Svobody. Dlouhodobě máme omezení na Tabuláku, na Stupkově, na křižovatce Erenburgova, Pražská anebo na Slavonínské. Nehoda se dořešuje na silnici 445, je to u Malé Morávky, jde o havárii osobáku a policejní hlídku nám hlásíte v Blansku na Vodní. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the pop.
3: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: 18. srpen je tady v plné parádě. Narozeniny slaví zpěvák Mika, také sportovní komentátor Robert Záruba a nebo programový šéf našich tří rádií Hana Skyrock Metropole Marek Berger. Takže všechno nejlepší.
2: Vaše letní rádio a číslo jedna. Jedeme dál.
1: Jasně, Marku, jedeme dál. Svátek má mimochodem každá Hela, Helča, Helenka a na dnešek připadá také Den šťastné náhody a vy ladíte to nejlepší rádio. Náhoda? Nemyslím si. Je tady dál úterý 18. srpna 2026.
0: Metropole právě dnes.
3: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
4: Legenda, která psala historii české rockové scény.
3: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
4: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
3: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
4: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v Olomouckém S-klubu.
3: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
5: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: 3, 2, 1, čau prázdniny.
8: V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu.
7: Předprodej vstupenek je spuštěn.
8: Více na výstavišti Kroměříž.cz.
9: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
12: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
13: Radio Metropole. Radio

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční, popovídejte.
2: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i dalšími doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál, ale letos jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue Cymbal s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show Losers Cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Tvoje ráno.
3: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole. Malo.

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 9 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Vítejte u dalších zpráv. Začneme v olomoucké městské hromadné dopravě. Dočkali jsme se. Dopravní podnik města Olomouce spustil zkušební provoz nových označovačů ve vozech městské hromadné dopravy. Na těchto nových validátorech si lze koupit jízdné platební kartou. Nyní fungují v několika tramvajích a autobusech. Do konce srpna budou validátory fungovat ve všech vozech olomoucké MHD. Jízdenka z validátoru bude elektronická, ale v případě potřeby ji terminál i vytiskne. A co se pak do budoucna stane s automaty na jízdenky?
2: V tuto chvíli se neplánuje nějaké jejich rušení nebo něco podobného, nicméně jsou to už starší zařízení, která postupně dosluhují, tudíž v případě, že někde ten automat přestane fungovat, tak už pravděpodobně nedojde k jeho nahrazení novým.
1: Vysvětluje mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Vyšetřování velké železniční havárie u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku je u konce. Dopravní inspekce má po půl druhém roce hotovou vyšetřovací zprávu z havárky vlaku, který vezl toxický benzen. Inspektoři škodu vyčíslili na více než 430 milionů korun a dle serveru z dopravy.cz se ukazuje, že za havárkou stojí chyba strojvedoucích. V místě s povolenou 40 jeli 95 km v hodině. Po období sucha přichází déšť a dorazí až do střední Evropy, tedy i k nám do Česka. Meteorologové očekávají výrazné srážky, které pomohou zlepšit stav svrchních vrstev půdy a zeleně. Ovšem, jak píší novinky.cz, hlubší vrstvy půdy a vodní toky budou potřebovat na obnovu delší období s pravidelnými srážkami. Sport. Čeští tenisté vyhlížejí střet 2. kola kvalifikace Davisova poháru. 18. a 19. září budeme hrát v Praze proti výběru Spojených států. A jakou sestavu hráčů se rozhodl nasadit nehrající kapitán Tomáš Berdych?
3: Ta aktuální první nominace, která je vlastně platná, tak já jsem se rozhodl vlastně pro 5 men. A první jméno je Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Machač, Vít Kopřiva a Patrik Rykl.
1: Oznámil na tiskové konferenci kapitán českých tenistů Tomáš Berdych. Rádio Metropole,
4: to na sebe. Tak včera večer nám něco málo napršelo, ale meteorologické sucho tím nekončí. A jak hlásí jim naše pole a zahrádky, chtělo by to víc než 15 mm srážek. Víme, jak bude. Odpoledne a večer od západu čekáme další přehánky anebo bouřky, jinak na Moravě by mělo být většinou polojasno s trochou mraků a s teplotami kolem 22 stupňů. A stále platí, že ve středu a ve čtvrtek naměříme letních 25 až 27.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci Hejčíně platí na ulici Tomková snížená rychlost. Ano, můžeme tu maximálně 30 a zpomalit musíme třeba taky na Svornosti nebo na Krapkově u parku. I tady je zóna 30. Jinak odstavené auto máme teď hlášené v Prostějově na Konečné a policejní hlídka je na D1 na exitu Kroměříž Východ nebo na dálnici D55 u exitu Hulín Východ a taky, když se jede kolem Záhlinic. Tak hlavně šťastnou cestu.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.

0: Metropole.
1: Tvoje dopoledne.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: letošním roce v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop. Metropole.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.

Posloucháš Rádio Metropole, ať je teplo nebo zima, Majda pro vás loví ryby. Z rybníčku české hudební scény pro vás vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dnes nebudeme nahazovat daleko. V podbíráku máme totiž olomouckého muzikanta a songwritera Edmunda. Někteří olomoučáci si možná pamatují koncert The Collaboration Contamination, který se konal v minulém roce v Muzeu umění. Na tomto koncertě spojil Edmund síly s dalšími 25 hudebníky. Na streamovacích platformách ale najdeme jenom jeho solové projekty. Ty si vás získají obrovským hlasovým rozsahem interpreta, nápaditými melodiemi i aranžemi a taky poetickými texty. Před čím vyloženě smekám klobouk je, že si Edmund svou tvorbu produkuje sám. Z pokojíčku si prostě udělal studio. Když už jsme u toho pokojíčku, pustíme si rovnou jeho My Room. Tohle je My Room od Edmund.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás aktuální informace, ať máte přehled. Dnes se můžete potkat v Olomouci na Horním náměstí s hasiči, ale nebojte, nehoří. Koná se tu Den hasičů Olomouckého kraje. Slavnostní akce nám připomíná náročnou práci profesionálních a dobrovolných hasičů. Je tu atraktivní program pro děti i dospělé.
0: Přerovsko aktuálně.
3: A co se děje na Přerovsku? Po Bystřičce a Moštěnce přichází na řadu i řeka Bečva. Kvůli suchu začal platit zákaz odběru povrchové vody i na dalších tocích v Přerově a okolí.
4: Poté, co minulý týden vstoupilo v platnost omezení pro Bystřičku, Moštěnku, Mlýnský Náhon, Olešnici a

0: jednou působností Přerov.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Škola už na nás mrká, blíží se začátek školního roku a s ním i větší výdaje na děti. Jak to teď vypadá? Zářijový začátek školního roku přinese rodičům dětí na základních školách výdaje v rozmezí 5 až 15 tisíc korun, ukazuje průzkum novinek.cz. Vedle nákupu pomůcek, jako jsou aktovky či sešity, rostou i náklady na obědy či kroužky. Nástup na střední školu vyjde rodiče ještě dráž. Celkové náklady na začátku školního roku začínají u částky 10 tisíc korun. Výdaje rostou kvůli vyšším nárokům na vybavení, kroužky, na dojíždění i stravování žáků.
3: Sport.
1: Svou formu prověřují hokejové kluby z našeho regionu před novou sezónou. Přípravný zápas dnes na domácím ledě hrají přerovští Zubři. Od 17 hodin 30 minut vyzvou Vsetín a pak od 18 hodin utkání Berani Zlín proti Žilině a Kroměříž versus Šumperk. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Už jste to slyšeli, Středozemní moře se prý přehřívá, má tropických 30 stupňů, což mimo jiné v daném regionu zvyšuje riziko extrémních bouří. Víme, jak bude, tady u nás na Moravě dneska zhruba 20 až 22 stupňů, zítra a ve čtvrtek letních 25 až 27. Dál také platí, že občas to tento týden může být s deštěm anebo s přehánkami a bio máme mezi jedničkou a dvojkou, což je mírná anebo střední zátěž.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí preventivní měření v takových těch rizikových lokalitách, jako je například v Holici, Náves Svobody, ulice Keplerová, Rooseveltová, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radar máme v Prostějově na Brněnské nebo taky ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se aktuálně opravuje nábřežím Edvarda Beneše až do konce září. Platí tu nejrůznější částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
1: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Radio Metropole.
12: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: S námi máte tu nejlepší muziku a taky tu nejlepší zábavu. V olomouckém kině Metropol, dneska bar Dotky. Tahle nová česká komedie plná slunce, vína a smíchu nás pobaví také zítra v letním kině v Mostkovicích. Už zítra v Olomouci na Letňáku recitál Malý princ s Janem Cinou a Unique Orchestra. Začátek je ve 20 hodin a prý zbývají poslední lístky. Na olomouckých Poděbradech se tak něco chystá. Bude to Langošový víkend, volume 3. Zveme také na jedno speciální rozloučení s prázdninami v sobotu 22. srpna od 14. hodiny v Luběnicích v areálu Za kulturákem. Bude tady třeba pohádková cesta a pěnová party a v sobotu taky bude Family Fest Lavina v Hranicích, což je den pro celou rodinu. V sadech československých legií cymbálovka, pole dance, Lenka Dusilová anebo zpívánky Strýčka Líčka. Tak se budeme těšit na lavinu radosti a smíchu v sobotu v Hranicích. Rozhodně si vyberte z našich typů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 3 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
12: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
13: Radio Metro.

0: Zkusí si u nás, poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole. Girl, I'm about to have a pill.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme vám další zprávy. Po 8 letech má Zoo Olomouc dvě nová mláďata zoborožce šedolícího. Jde o první odchov nového chovného páru tohoto pozoruhodného ptáka, který žije ve východní Africe, a zároveň o odchov v druhé generaci. Předzvěstí nových mláďat je u zoborožce šedolícího zvláštní rituál. Samice se sama blátem zazdí do dutiny stromu. Od té doby je pak zcela odkázána na péči samce a následně už se s mláďaty probourá ven.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Prostějov má v plánu znovu přispět na opravu fasády Plumlovského zámku. Radní doporučují schválit dotaci 1 000 000 korun. Město tak plánuje navázat na předchozí 2 000 000 podporu z let 2024 a 2025. Přípravy opravy fasády Vysokého zámku v Plumlově vyjdou na více než 100 milionů. Plumlov už na projekt získal evropskou dotaci 56 milionů. Hledání hudby v chytrém telefonu za volantem je život ohrožující. Počet obětí smrtelných dopravních nehod ve Spojených státech roste ve dnech, kdy populární zpěváci vydávají nová alba. Podle studie Harvardovy univerzity zatím stojí právě nepozornost řidičů, kteří za volantem streamují novou hudbu na chytrých mobilech, píše o tom ČTK.
1: Sport.
2: Vrchol sezóny rychlostní kanoistiky je za dveřmi. 26. srpna začne v Polsku mistrovství světa. Na akci se představí 22 českých posádek. Největší českou nadějí na medaily bude suverén letošní sezóny Martin Fuchsa. Uvidíme, jak se našim zadaří.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme převážně oblačno. Na Jesenicku se nám vyskytnou lokální přehánky. Jinde nám sprchne jen výjimečně. Teplotní maxima pro dnešek jsou na 19 až 23 stupních. Na horách máme trochu chladněji, tam naměříme kolem 12 až 16. Zítra čekáme mírné oteplení. Rtuť teploměru se přes den vyšplhá k 22 až 26 stupňům. Lokálně nám může spadnout přehánka nebo déšť. Jen se nám trochu zhorší biozátěž. Dnešní jedničky, tedy nejlepšího stupně, na dvojku.
1: Rádio Metropole, za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Brněnská před zastávkou Pionýrská ve směru na Smetanovy sady. Na místě je policie, projíždíme opatrně. Havárie osobáku se momentálně řeší taky na Vyškovsku mezi obcemi Bohaté Málkovice a Bohdalice Pavlovice. Na mostku přes Rostěnický potok. Auto na silnici překáží, s opatrností je ale možné projet. Dořešuje se taky bouračka v Troubkách na Přerovsku v ulici Vlkošská. Policejní hlídky číhají na D35 na exitu Unčovice, ve Svitavách v ulici U Tří mostů a taky na D1 na exitu Hulín Západ. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop. Metropole. What?

0: Jdeme na oběd, na Rádiu Metropole víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Začneme nabídkou nejen pro vegetariány. Máme tady palačinky se špenátem a krémovým sýrem, kapustu se sejtanem a bramborami, nebo třeba pečené fazole s rajčaty. Ve vegetariánské restauraci Koza zůstala celá. Láká nás to i na Lasce. Tady mají grilovaný kuřecí steak s grilovanou zeleninou, omáčkou a pečenými bramborami, nebo smaženou vepřovou loštickou kapsu s tvarůžky a slaninou. I k tomu jsou brambory. V baseball pubu na Lascích. Na čem si dnes pochutnají studenti v menze? Koprovka s hovězím masem a houskovým knedlíkem, sójový mexický guláš s rýží nebo třeba krůtí směs s nivou a hranolky. V menze na 17. listopadu. Dáme si taky kuřecí steak s grilovanou zeleninou a kuskusem, restovanou rýži s trhaným hovězím masem nebo zeleninový salát s grilovaným hermelínem. To pro nás mají v restauraci Slovanský dům. Více poledních meníček najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
4: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme.
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
6: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: koltu, které se pak těžko odstraňují. A to není všechno. Z parfému může někdy vzniknout i ošklivá alergická reakce a podráždění. V létě sáhněte raději po tělových sprejích bez alkoholu, anebo nechte parfémování až na večerní párty po západu slunce.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Dál pro vás sledujeme detaily zásadní novinky v městské hromadné dopravě v Olomouci. Dopravní podnik spustil ve 20 tramvají a autobusů terminály pro nákup jízdenek platební kartou. To od nás víte. A postupně uvede do provozu další.
3: Máme plánováno v každém voze jeden validátor, u dalších vozů dva. Nicméně v současné době už máme objednány nové elektrobusy, nové tramvaje, nové dieselové autobusy a u těchto dodávek už uvažujeme o tom, že v každém vozidle budou 3 validátory, to znamená u každých dveří bude samostatný validátor. Postupně budeme zahušťovat.
2: Vysvětlil předseda představenstva dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík. Do konce srpna mají tyto moderní validátory fungovat ve všech 150 vozech městské hromadné dopravy. Olomouc byla posledním krajským městem, kde nešlo ve vozech MHD koupit jízdenku kartou.
1: Prostějov aktuálně.
2: Ochrana památek v Prostějově, zahrádku, vstupy a vjezdy Národního domu v Prostějově budou nově hlídat kamery. Radní schválili nákup 4 kamer, které mají chránit jedinečnou secesní památku před vandaly, informuje město Prostějov. Obavy z požárů povolili. Meteorologové v úterý v celé České republice zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Ta platila kvůli suchu a vedru několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli.
0: Sport.
2: Hodně vysokého hráče sehnal pod koš basketbalový tým BK Olomoucko. V sestavě týmu Národní basketbalové ligy našel místo 2,10 m vysoký Američan Manny Bates. 26-letý hráč podepsal z Hanáky smlouvu na jednu sezónu.
1: Radio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude. Vypadá to, že se teplotní maxima budou až do pátku držet pod 30. Někdy sice těsně, ale přece. Dnešní maxima mají vylézt k 23 stupňům, zítřejší slibují 22 až 26 stupňů, ve čtvrtek počítáme, že rtuť teploměru vyleze nejvýše k 28, v pátek pak k 29. V průběhu týdne by nám taky mohlo několikrát sprchnout, což ocení i alergici, protože ve vzduchu je teď významný pilový alergen ambrózie.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci vyšetřujeme nehodu v ulici Brněnská před zastávkou Pionýrská ve směru na Smetanovy sady. Na místě je policie. K bouračce došlo taky v Šumperku v ulici Temenická. Na místě jsou záchranné složky, probíhá vyšetřování nehody. Hlásíte nám, kde jste potkali policejní hlídky. Jsou na D46 na exitu Olšany u Prostějova, ve Svitavách v ulici u Tří mostů. Potkat je můžeme taky v Otrokovicích v ulici Zlínská a ve Vyškově v ulici Kroměřížská. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday then.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: 60 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Radio Metropole. Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: 18. srpen je tady v plné parádě. Narozeniny slaví zpěvák Mika, také sportovní komentátor Robert Záruba, anebo programový šéf našich tří rádií Hana Skyrock Metropole Marek Berger. Takže všechno nejlepší.
2: Vaše letní rádi.

0: posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace od nás rovnou k vám. Právě teď začínají zprávy. Nová knihovna v Olomouci má šanci vyhrát cenu. Pobočka knihovny města Olomouce Kotelna na Trnkově ulici, která vznikla přebudováním výměníkové stanice, se dostala mezi 10 finalistů soutěže Brownfield roku 2026. Ta hodnotí proměny nevyužívaných objektů. O vítězi rozhodne komise odborníků a výsledky budou v říjnu.
0: Prostějov aktuálně.
3: Budeme si moci v Prostějově udělat fotku se speciálním rámečkem. V Kolářových sadech město nechá brzy vytvořit dřevěný fotopoint v podobě srdce. Další fotopoint radnice plánuje ještě v centru Prostějova. Zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí, to je aktuální cíl Ministerstva kultury. Nově proto zpřístupní Státní galerie veřejnosti zdarma, a to od září, každou první neděli v měsíci. Zatím do konce roku.
4: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
3: Vysvětlil pro ČTK ministr kultury Otto Klempíř. Seznam galerií, které budou od září každou první neděli v měsíci přístupné veřejnosti zdarma, najdeme na webu Ministerstva kultury. Například v Olomouci jde o expozice v Muzeu umění, Muzeu moderního umění a v Arcidiecézním muzeu.
1: Sport.
3: Lavičku druholigové fotbalové Kroměříže opouští trenér Darko Šuškavčevič. Černohorský kouč rezignoval po sobotní vysoké porážce 0-4 s Jihlavou, po níž je tým v lize poslední. Jeho nástupce klub zatím neoznámil.
0: Radio Metropole, to na sebe.
5: Přinese-li déšť, svatá Helena bývá Otava dlouho zelená. To je pronostika na dnešní den a vypadá to nadějně. Na Jesenicku a Šumpersku by nám opravdu měly přijít lokální přehánky. Pozdě večer by nám mohlo sprchnout i na jiných místech Hané. Zítřek pak přinese mírné oteplení, bude většinou oblačno, lokálně nám zabubnují dešťové kapky na okno. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 22 až 26 stupňům.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Na nefunkční semafor si dáme pozor v Olomouci v ulici Havlíčkova u zastávky Okresní soud. Opatrně projíždíme taky kolem nehody na Kruháči na výjezdu z obce Rájec Jestřebí ve směru na Doubravice nad Svitavou. Osobák tu narazil do svodidel, havárie se tu došetřuje. Policejní hlídky potkáme ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, na D1 na exitu Lipník Trnávka, v Zábřehu v ulici Olomoucká a taky v Olomouci v ulici Divišova. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc

0: Profesore, zas ten váš Olprán.
1: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
0: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
1: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
2: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Třáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
11: Radio Metropole.
12: Metropole.

0: hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
2: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i dalšími doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál. A letos jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue Cymbal, Sitkou Čvančarovou nebo

0: Ano.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
2: Letní vibe Radio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás aktuální informace, ať máte přehled. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci. Stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna. Demolice staré kotelny je součástí proměny této části sídliště na nových sadech. Připomeneme, že z bývalé výměníkové stanice na Zikově ulici vznikla nová pobočka knihovny města Olomouce a ta od letoška půjčuje přes 15 000 knih.
0: Přerovsko aktuálně.
3: A co se děje na Přerovsku? Po Bystřičce a Moštěnce přichází na řadu i řeka Bečva. Kvůli suchu začal platit zákaz odběru povrchové vody i na dalších tocích v Přerově a okolí.
4: Poté, co minulý týden vstoupilo v platnost omezení pro Bystřičku, Moštěnku, Mlýnský Náhon, Olešnici a Morávku,

0: o působnosti Přerov.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Škola už na nás mrká, blíží se začátek školního roku a s ním i větší výdaje na děti. Jak to teď vypadá? Zářijový začátek školního roku přinese rodičům dětí na základních školách výdaje v rozmezí 5 až 15 tisíc korun, ukazuje průzkum novinek.cz. Vedle nákupu pomůcek, jako jsou aktovky či sešity, rostou i náklady na obědy či kroužky. Nástup na střední školu vyjde rodiče ještě dráž. Celkové náklady na začátku školního roku začínají u částky 10 tisíc korun. Výdaje rostou kvůli vyšším nárokům na vybavení, kroužky, na dojíždění i stravování žáků.
3: Sport.
1: Svou formu prověřují hokejové kluby z našeho regionu před novou sezónou. Přípravný zápas dnes na domácím ledě hrají přerovští Zubři. Od 17 hodin 30 minut vyzvou Vsetín a pak od 18 hodin utkání Berani Zlín proti Žilině a Kroměříž versus Šumperk. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme převážně oblačno. Na Jesenicku se nám vyskytnou lokální přehánky. Jinde nám sprchne jen výjimečně. Teplotní maxima pro dnešek jsou na 19 až 23 stupních. Na horách máme trochu chladněji, tam naměříme kolem 12 až 16. Zítra čekáme mírné oteplení. Rtuť teploměru se přes den vyšplhá k 22 až 26 stupňům. Lokálně nám může spadnout přehánka nebo déšť. Jen se nám trochu zhorší biozátěž. Dnešní jedničky, tedy nejlepšího stupně, na dvojku.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole, za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku jezdíme bez komplikací, to už se ale nedá říci ve Zlíně. Na třídě Tomáše Bati je tady překážka na silnici, konkrétně před křižovatkou s ulicí Antonínova směrem na Zlín Louky. Víme taky, kde si dát pozor na policejní hlídky. Číhají na D35 na exitu Nemilany, na D55 na exitu Napajedla, potkáme je taky na D1 na exitu Přerov. Rychlost si hlídáme taky v Zábřehu, v ulici Olomoucká a v Boskovicích v ulici Mánesova. Přejeme vám pohodovou cestu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop. Metropole.

0: 9. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
0: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
0: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Mariánský sloup na Dolním náměstí se opět stal prolézačkou. Tentokrát si ho s hřištěm spletly tři ženy z Prahy. Incident řešila městská policie Olomouc. Více podrobností přináší olomoucký report. Zákaz odběru povrchových vod se rozšířil na další významné vodní toky. Po Bystřičce, Moštěnce a dalších menších tocích nově platí také pro Bečvu, Moravu, Strhanec, Blatu, Valovou a Hanou, včetně všech jejich přítoků, píše Přerovský rej. V Bystřici pod Hostýnem v areálu Střelnice Bedlina se o víkendu koná regionální závod českého poháru v letním biatlonu. Vypsány jsou kategorie pro dospělé biatlonisty dorost i žatstvo, píše o tom Kroměřížský rej. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole.

0: 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
3: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Radio Metropole.
0: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
5: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
6: Čistá telepatie.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším.
1: Vysíláme vzduchem po FM vlnách.
0: Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Neseme vám další zprávy. Po 8 letech má Zoo Olomouc dvě nová mláďata zoborožce šedolícího. Jde o první odchov nového chovného páru tohoto pozoruhodného ptáka, který žije ve východní Africe, a zároveň o odchov v druhé generaci. Předzvěstí nových mláďat je u zoborožce šedolícího zvláštní rituál. Samice se sama blátem zazdí do dutiny stromu. Od té doby je pak zcela odkázána na péči samce a následně už se s mláďaty probourá ven.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Prostějov má v plánu znovu přispět na opravu fasády Plumlovského zámku. Radní doporučují schválit dotaci 1 000 000 korun. Město tak plánuje navázat na předchozí 2 000 000 podporu z let 2024 a 2025. Přípravy opravy fasády Vysokého zámku v Plumlově vyjdou na více než 100 milionů. Plumlov už na projekt získal evropskou dotaci 56 milionů. Hledání hudby v chytrém telefonu za volantem je život ohrožující. Počet obětí smrtelných dopravních nehod ve Spojených státech roste ve dnech, kdy populární zpěváci vydávají nová alba. Podle studie Harvardovy univerzity zatím stojí právě nepozornost řidičů, kteří za volantem streamují novou hudbu na chytrých mobilech, píše o tom ČTK.
0: Sport.
3: Vrchol sezóny rychlostní kanoistiky je za dveřmi. 26. srpna začne v Polsku mistrovství světa. Na akci se představí 22 českých posádek. Největší českou naději na medaili bude suverén letošní sezóny Martin Fuchsa. Uvidíme, jak se našim zadaří.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Na Moravě počítáme zítra z počátku dne s vyšší oblačností nebo se zataženou oblohou. Odpoledne se potom může vyjasnit do polojasna. Objevit by se měly taky dešťové přehánky, no a co se teploty týče. Nejvyšší teploty by se měly přes den pohybovat mezi 23 a 27 stupni Celsia. K tomu nás bude provázet mírný vítr. Ve čtvrtek nás čeká prakticky stejná předpověď, ale s tím rozdílem, že se k dešťovým přehánkám přidají místy i bouřky.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Dopravní nehoda dvou osobních aut se s 15. hodinou vyšetřuje na Uherskohradišťsku, a to konkrétně na trase Buchlovice z Lechov. Dá se to ale opatrně projet. S policejními hlídkami potom počítejte v Olomouci na Brněnské, ve Svitavách na Poličské, v Blansku na Gelhornově a taky v Kroměříži na Sladovnách. V Bruntálu na Krnovské ulici potom aktuálně hlásíme zdržení v koloně na 10 minut. Šťastnou cestu!
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Posloucháš Rádio Metropole, ať je teplo nebo zima, Majda pro vás loví ryby. Z rybníčku české hudební scény pro vás vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dnes nebudeme nahazovat daleko. V podbíráku máme totiž olomouckého muzikanta a songwritera Edmunda. Někteří olomoučáci si možná pamatují koncert The Collaboration Contamination, který se konal v minulém roce v Muzeu umění. Na tomto koncertě spojil Edmund síly s dalšími 25 hudebníky. Na streamovacích platformách ale najdeme jenom jeho solové projekty. Ty si vás získají obrovským hlasovým rozsahem interpreta, nápaditými melodiemi i aranžemi a taky poetickými texty. Před čím vyloženě smekám klobouk je, že si Edmund svou tvorbu produkuje sám. Z pokojíčku si prostě udělal studio. Když už jsme u toho pokojíčku, pustíme si rovnou jeho My Room. Tohle je My Room od Edmunda.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Metropole.
7: Taneční rádio z Olomouce.
6: Metropole.
8: I've learned to embrace the dark.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: S námi máte tu nejlepší muziku a taky tu nejlepší zábavu. V olomouckém kině Metropol, dneska bar Dotky. Tahle nová česká komedie plná slunce, vína a smíchu nás pobaví také zítra v letním kině v Mostkovicích. Už zítra v Olomouci na Letňáku recitál Malý princ s Janem Cinou a Unique Orchestra. Začátek je ve 20 hodin a prý zbývají poslední lístky. Na olomouckých Poděbradech se tak něco chystá. Bude to Langošový víkend, volume 3. Zveme také na jedno speciální rozloučení s prázdninami v sobotu 22. srpna od 14. hodiny v Hluběnicích v areálu Za kulturákem. Bude tady třeba pohádková cesta a pěnová party a v sobotu taky bude Family Fest Lavina v Hranicích, což je den pro celou rodinu. V sadech československých legií cymbálovka, pole dance, Lenka Dusilová anebo zpívánky Strýčka Líčka. Tak se budem těšit na lavinu radosti a smíchu v sobotu v Hranicích. Rozhodně si vyberte z našich typů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Rádio Metropole.
0: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka? Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace od nás rovnou k vám, právě teď začínají zprávy. Nová knihovna v Olomouci má šanci vyhrát cenu. Pobočka knihovny města Olomouce Kotelna na Trnkově ulici, která vznikla přebudováním výměníkové stanice, se dostala mezi 10 finalistů soutěže Brownfield roku 2026. Ta hodnotí proměny nevyužívaných objektů. O vítězi rozhodne komise odborníků a výsledky budou v říjnu.
0: Prostějov aktuálně.
3: Budeme si moci v Prostějově udělat fotku se speciálním rámečkem. V Kolářových sadech město nechá brzy vytvořit dřevěný fotopoint v podobě srdce. Další fotopoint radnice plánuje ještě v centru Prostějova. Zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí, to je aktuální cíl Ministerstva kultury. Nově proto zpřístupní Státní galerie veřejnosti zdarma, a to od září, každou první neděli v měsíci. Zatím do konce roku.
4: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
3: Vysvětlil pro ČTK ministr kultury Otto Klempíř. Seznam galerií, které budou od září každou první neděli v měsíci přístupné veřejnosti zdarma, najdeme na webu Ministerstva kultury. Například v Olomouci jde o expozice v Muzeu umění, Muzeu moderního umění a v arcidiecézním muzeu.
1: Sport.
3: Lavičku druholigové fotbalové Kroměříže opouští trenér Darko Šuškavčevič. Černohorský kouč rezignoval po sobotní vysoké porážce 0-4 s Jihlavou, po níž je tým v lize poslední. Jeho nástupce klub zatím

0: zmetek, nicméně k uvedené předpovědi musíme přidat i bousky, které mohou být místy i silné.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
0: Taky se 16. hodinou neseme na naší vlně rychlé dopravní zprávy. No a ty začínáme v Šumperku na Olomoucké ulici. Došlo tady k požáru dodávky, je to u čerpací stanice Shell. Je to neprůjezdné, no a ještě nějakou dobu se to bude muset objíždět kolem Kauflandu. Jinak na policejní hlídku aktuálně pozor na D1 směr Hříkovice za exitem Hulín, v Prostějově za Kosteleckou anebo v Opatově. Jinak Konice, Husova ulice, tady je aktuálně zdržení na čtvrt hodiny. A na cestě na Šternberg z Olomouce počítejte za odbočkou na Tovéř 10 minut do plusu.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: velká balení a ještě větší úspora. V Teče ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teče výhodně, vždycky.
1: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší Pěna i Hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
2: Jupí, prázdniny ještě nekončí.
3: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
2: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
3: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
2: Tak jdeme!
3: Šantovka Family Day. 29. srpna, Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
4: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
5: Černáno přišlo. Zubata. Černáno přišla.
4: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova i obrazně. Kocáb, Pavlíček, Čok, Kryšpín a Hrubeš.
6: Žádný nostalgický playback.
4: Žádný upjatý snaživec.
6: Nebo člověk bez talentu.
4: Ale poctivý rokový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
7: Pražákům je tu hej, nikam nezapomněj.
4: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
10: Rádio Metropole.
11: Metropole.

0: protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
1: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
1: Čistá telepatie.
2: Metropole.

0: možná ze zvyku na sebe šplíchnete oblíbený parfém. Ovšem pozor, běžné vůně často obsahují alkohol nebo esenciální oleje, které v kombinaci s UV zářením spouštějí chemickou reakci. Výsledkem mohou být nevzhledné pigmentové skvrny na krku a dekoltu, které se pak těžko odstraňují. A to není všechno. Z parfému může někdy vzniknout i ošklivá alergická reakce a podráždění. V létě sáhněte raději po tělových sprejích bez alkoholu, anebo nechte parfémování až na večerní párty po západu slunce.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
11: Radio Metropole
12: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla. Dneska

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás aktuální informace, ať máte přehled. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci. Stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna. Demolice staré kotelny je součástí proměny této části sídliště na nových sadech. Připomeneme, že z bývalé výměníkové stanice na Zikově ulici vznikla nová pobočka knihovny města Olomouce a ta od letoška půjčuje přes 15 000 knih.
0: Přerovsko aktuálně.
2: A co se děje na Přerovsku? Po Bystřičce a Moštěnce přichází na řadu i řeka Bečva. Kvůli suchu začal platit zákaz odběru povrchové vody i na dalších tocích v Přerově a okolí.
3: Poté, co minulý týden vstoupilo v platnost omezení pro Bystřičku, Moštěnku, Mlýnský Náhon, Olešnici a Moráv,

0: Působnosti Přerov.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Škola už na nás mrká, blíží se začátek školního roku a s ním i větší výdaje na děti. Jak to teď vypadá? Zářijový začátek školního roku přinese rodičům dětí na základních školách výdaje v rozmezí 5 až 15 tisíc korun, ukazuje průzkum novinek.cz. Vedle nákupu pomůcek, jako jsou aktovky či sešity, rostou i náklady na obědy či kroužky. Nástup na střední školu vyjde rodiče ještě dráž. Celkové náklady na začátku školního roku začínají u částky 10 tisíc korun. Výdaje rostou kvůli vyšším nárokům na vybavení, kroužky, na dojíždění i stravování žáků. Sport. Svou formu prověřují hokejové kluby z našeho regionu před novou sezónou. Přípravný zápas dnes na domácím ledě hrají přerovští Zubři. Od 17 hodin 30 minut vyzvou Vsetín a pak od 18 hodin utkání Berani Zlín proti Žilině a Kroměříž versus Šumperk. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Dnešní noc by měla být dle meteorologů zatažená a teploty mají

0: vykoukne i sluníčko. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů a připočíst k něm musíme taky mírný vítr a dešťové přehánky. Ve čtvrtek se přidají i bouřky, ale jinak nás čeká podobná předpověď.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Bourá se v Zábřehu na Olomoucké ulici, je to s policií na místě, ale opatrně průjezdné. No a nehoda je taky na D640 směr Vyškov na exitu Brodek u Prostějova, taky tudy se ale řidiči dostanou. No a na nehodu dvou osobních aut potom pozor i na Pražské ulici v obci Letovice na Blanensku, i zde se dá ale dostat. Policejní hlídky hlídají provoz se 17. hodinou na D1 směr Vyškov na exitu Kojetín, taky ve Valmezu na Vsetínské a nebo na obchvatu Olomouce na exitu Nemilany. Šťastnou cestu.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the pop.
2: Metropole.

0: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
1: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
0: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
1: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
0: Vstupenky na smsticket.cz.
1: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Posloucháš?

0: Metropole právě dnes.
1: 18. srpen je tady v plné parádě. Narozeniny slaví zpěvák Mika, také sportovní komentátor Robert Záruba anebo programový šéf našich tří rádií Hana Skyrock Metropole Marek Berger. Takže všechno nejlepší.
2: Vaše letní rádio a číslo jedna. Jedeme dál.
1: Jasně, Marku, jedeme dál. Svátek má mimochodem každá Hela, Helča, Helenka a na dnešek připadá také Den šťastné náhody. A vy ladíte to nejlepší rádio. Náhoda? Nemyslím si. Je tady dál úterý 18. srpna 2026.
0: Metropole právě dnes.
3: Šetři data, nehledej Wi-Finu.
4: Jsme s tebou na FM vlně. Jsme s tebou na FM vlně. Prostě naladíš a jedeš.
5: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Dál pro vás sledujeme detaily zásadní novinky v městské hromadné dopravě v Olomouci. Dopravní podnik spustil ve 20 tramvají a autobusů terminály pro nákup jízdenek platební kartou. To od nás víte. A postupně uvede do provozu další.
4: Máme plánováno v každém voze jeden validátor, u dalších vozů dva. Nicméně v současné době už máme objednány nové elektrobusy, nové tramvaje, nové dieselové autobusy a u těchto dodávek už uvažujeme o tom, že v každém vozidle budou 3 validátory, to znamená u každých dveří bude samostatný validátor. Postupně budeme zahušťovat.
3: Vysvětlil předseda představenstva dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík. Do konce srpna mají tyto moderní validátory fungovat ve všech 150 vozech městské hromadné dopravy. Olomouc byla posledním krajským městem, kde nešlo ve vozech MHD koupit jízdenku kartou.
1: Prostějov aktuálně.
3: Ochrana památek v Prostějově, zahrádku, vstupy a vjezdy Národního domu v Prostějově budou nově hlídat kamery. Radní schválili nákup 4 kamer, které mají chránit jedinečnou secesní památku před vandaly, informuje město Prostějov. Obavy z požárů povolili. Meteorologové v úterý v celé České republice zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Ta platila kvůli suchu a vedru několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli.
0: Sport.
3: Hodně vysokého hráče sehnal pod koš basketbalový tým BK Olomoucko. V sestavě týmu Národní basketbalové ligy našel místo 2 metry 10 vysoký Američan Manny Bates. 26-letý hráč podepsal z Hanáky smlouvu na jednu sezónu.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Na Moravě počítáme zítra z počátku dne s vyšší oblačností nebo se zataženou oblohou. Odpoledne se potom může vyjasnit do polojasna. Objevit by se měly taky dešťové přehánky, no a co se teploty týče. Nejvyšší teploty by se měly přes den pohybovat mezi 23 a 27 stupni Celsia. K tomu nás bude provázet mírný vítr. Ve čtvrtek nás čeká prakticky stejná předpověď, ale s tím rozdílem, že se k dešťovým přehánkám přidají místy i bouřky.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: I nadále se vyšetřuje dopravní nehoda v obci Letovice na Blanensku, a to na Pražské ulici. Dá se tu ale se zvýšenou opatrností projet v pohodě. Policejní hlídka je s 18. hodinou v obci Břest, taky na Vizovické ulici ve Zlíně. No a na menší zdržení na 5 minut, potom aktuálně pozor v Olomouci na Bořivojově a nebo ve Svitavách na Lanškrounské. Dobře dověďte.
0: Rádio Metropole.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Random flashback.
3: Metropole.
2: Flashback.

0: neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
3: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
4: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
4: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
3: Tak jdeme.
4: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
5: Premiér Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Try4, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší Pěna i Hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční, popovídejte.
2: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i dalšími doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál. A letos jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue Cymbal s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníku

20 stupni Celsia, k tomu nejprve zatažená obloha nebo oblačno, odpoledne pak místy polojasno. Mírný vítr a dešťové přehánky. Podobně by mělo počasí vypadat taky ve čtvrtek, nicméně k uvedené předpovědi musíme přidat i bouřky, které mohou být místy i silné.

0: Castello, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
6: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
7: Radio Metropole.
8: Léto hraje s námi.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Mariánský sloup na Dolním náměstí se opět stal prolézačkou. Tentokrát si ho s hřištěm spletly tři ženy z Prahy. Incident řešila městská policie Olomouc. Více podrobností přináší Olomoucký report. Zákaz odběru povrchových vod se rozšířil na další významné vodní toky. Po Bystřičce, Moštěnce a dalších menších tocích nově platí také pro Bečvu, Moravu, Strhanec, Blatu, Valovou a Hanou, včetně všech jejich přítoků, píše Přerovský rej. V Bystřici pod Hostýnem v areálu Střelnice Bedlina se o víkendu koná regionální závod českého poháru v letním biatlonu. Vypsány jsou kategorie pro dospělé biatlonisty dorost i žatstvo, píše o tom Kroměřížský rej. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď, Landrák, staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.

0: jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná jízda napříč emocemi.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Šestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, šestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný,

Posloucháš Rádio Metropole, ať je teplo nebo zima, Majda pro vás loví ryby. Z rybníčku české hudební scény pro vás vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dnes nebudeme nahazovat daleko. V podbíráku máme totiž olomouckého muzikanta a songwritera Edmunda. Někteří olomoučáci si možná pamatují koncert The Collaboration Contamination, který se konal v minulém roce v Muzeu umění. Na tomto koncertě spojil Edmund síly s dalšími 25 hudebníky. Na streamovacích platformách ale najdeme jenom jeho solové projekty. Ty si vás získají obrovským hlasovým rozsahem interpreta, nápaditými melodiemi i aranžemi a taky poetickými texty. Před čím vyloženě smekám klobouk je, že si Edmund svou tvorbu produkuje sám. Z pokojíčku si prostě udělal studio. Když už jsme u toho pokojíčku, pustíme si rovnou jeho My Room. Tohle je My Room od Edmund.

nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.

0: Berg.cz. Děláme akce. Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme example britského repra a zpěváka, který si získal fanoušky svou energickou hudbou a chytlavými texty. Jeho styl je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky zvedne náladu a rozhýbe tě na parketu. Example umí skvěle kombinovat rap s tanečními beaty, což vytváří originální zvuk, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku energie a pozitivní nálady. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska se

tady je tvoje metropole. A teď tu máme britskou kapelu Nothing But Thieves, která kombinuje rockovou energii s melodičností, co tě nenechá chladný. Jejich hudba je jako výbuch emocí, který tě chytí a nepustí. Tahle parta má styl, co je současně syrový i promyšlený, takže si přijde na své každý, kdo miluje opravdový zvuk a silné texty. Neodcházej, protože na Metropoli ti přineseme víc.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje

Tady je tvoje metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká...

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc podobných

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na dosah.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční, popovídejte.
2: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i dalšími doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál. A letos jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue Cymbal s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show Losers Cirk Kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Seamuse Hadjiho, britského DJe a producenta, který patří k legendám house scény. Jeho hudba je jako cesta časem. Přináší energii starých klubů s moderním šmrncem. Seamuse je jako kamarád, co ti připomene, že tanec je jazyk, kterému

Tady je tvoje metropole. Fat Al Grant je holandský DJ, producent a remixér, který si na taneční scéně vybudoval pevné místo díky svým chytlavým a energickým trackům. Fat dokáže kombinovat silné beaty s melodickými linkami tak, že si jeho hudbu prostě zamiluješ. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která tě rozhýbe a udrží v tempu. Zůstaň naladěný, protože Metropole pro tebe má další pecky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Dál pro vás sledujeme detaily zásadní novinky v městské hromadné dopravě v Olomouci. Dopravní podnik spustil ve 20 tramvají a autobusů terminály pro nákup jízdenek platební kartou. To od nás víte. A postupně uvede do provozu další.
3: Máme plánováno v každém voze jeden validátor, u dalších vozů dva. Nicméně v současné době už máme objednány nové elektrobusy, nové tramvaje, nové dieselové autobusy a u těchto dodávek už uvažujeme o tom, že v každém vozidle budou 3 validátory, to znamená u každých dveří bude samostatný validátor. Postupně budeme zahušťovat.
2: Vysvětlil předseda představenstva dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík. Do konce srpna mají tyto moderní validátory fungovat ve všech 150 vozech městské hromadné dopravy. Olomouc byla posledním krajským městem, kde nešlo ve vozech MHD koupit jízdenku kartou.
0: Prostějov aktuálně.
2: Ochrana památek v Prostějově, zahrádku, vstupy a vjezdy Národního domu v Prostějově budou nově hlídat kamery. Radní schválili nákup 4 kamer, které mají chránit jedinečnou secesní památku před vandaly, informuje město Prostějov. Obavy z požárů povolili. Meteorologové v úterý v celé České republice zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Ta platila kvůli suchu a vedru několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli.
1: Sport.
2: Hodně vysokého hráče sehnal pod koš basketbalový tým BK Olomoucko. V sestavě týmu Národní basketbalové ligy našel místo 2,10 m vysoký Američan Manny Bates. 26-letý hráč podepsal s Hanáky smlouvu na jednu sezónu.

0: Nicméně k uvedené předpovědi musíme přidat i bousky, které mohou být místy i silné.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole a dneska zazní hlas, co je křehký jako ledový krystal a zároveň silný jako bouřka. Ellie Goulding, britská zpěvačka, která spojuje éterický pop, elektro i emoce do jedinečné směsi. Ellie je jako ta holka, co ti zaspívá v lese a najednou rozkvetou všechny stromy. Její písně jsou osobní, plné melancholie i naděje. Styl? Citlivý synthpop z duší. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole tě teď naladí na vlnu

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

dávku energie. Doe Jacket umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný,

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.